0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Život je šat

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranžeje Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měl jsi radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, čověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše, my jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Hezky pásky vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že tam tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindropský Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď, když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně veliká škola.
1: A nemůžou za to ale ve škole? No. Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
1: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
1: třeba
2: vím.
1: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu těšit.
1: A třeba
2: těšit.
1: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zelený. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrhl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška, elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba?
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale... No, někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe asi.
7: Tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní spozit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no
1: je to, je to ještě lepší, dobře.
2: To by šlo, to by šlo.
1: Politické harašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer,
4: já
3: dobrý
4: zdravím
3: večer.
4: Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsou
6: ano. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Dobrý večer. Ano.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože? Tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to má to jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem. Má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám,

0: Ten příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: a ještě kterým vagónem.
0: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
0: posebu? Já nemám v hlavě nic.
1: To je pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
0: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
0: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
0: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
0: A proto jsem tady.
1: Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web

0: www.veselazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, a pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takového blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to. Ať se daří. Mějte se pěkně. Dobrý den zároveň.
5: Kultury od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.budoucipremier.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílková už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože
1: a to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik těch není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou, jako, kontrolovat telefony. To taky
1: to je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdronek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujem. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko. Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak
6: celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo. Nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Valdorfská mateřská škola v Turnově nemusí po 15 letech odmítat zájemce. Hygienici hodnotí průběh dětských táborů v Libereckém kraji jako klidný. Město Turnov hledá zájemce do okrskových volebních komisí. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Valdorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu za 27,5 milionu korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, říká ředitelka Petra Šofrová.
2: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
0: Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Libereckém kraji asi 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný nezakázali. Hygienici přijali 3 podněty od rodičů na nevyhovující podmínky. U prvních dvou nezjistili nedostatky, třetí dostali až po skončení tábora a nemohli ho proto ověřit.
3: Hygienici udělili 2 pokuty v celkové výši 2000 korun. Obě za nedostatky v zásobování pitnou vodou. Kontrolovali jakost vody tam, kde není primárně veřejný vodovod. Právě akcím zásobovaným místním zdrojem pitné vody hygiena po letošním létu do budoucna doporučuje mít v záloze náhradní variantu. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Pro podzimní volby do zastupitelstva hledá město Turnov pracovníky do okrskových volebních komisí, oznámila to mluvčí radnice Marcela Jandová. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Člen volební komise musí být občan České republiky, musí být plnoletý a nesmí mít omezené volební právo. Za práci v komisi mu náleží odměna. Přihlášky můžou zájemci podat do 8. září, a to telefonicky, osobně nebo e-mailem. Víc informací najdou na webových stránkách města. Lotyšská armáda zrušila letecký poplach v části země. Varování platilo přes půl hodiny v regionu na severovýchodě Lotyšska u hranic s Ruskem a Běloruskem. Kvůli ohrožení vzdušného prostoru zasahovaly v Pobaltí taky stíhačky NATO. Informovala o tom lotyšská armáda. Podrobnosti ale nezveřejnila. V noci na sebe navzájem útočili Rusko a Ukrajina. Po ruském útoku v Kyjevě zemřeli nejméně 3 lidé, dalších 5 je zraněných. A ukrajinské drony podle ruské agentury Interfax krátce přerušili provoz na letišti v Petrohradu.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá. A nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání 4 minuty po 5. hodině. Je tu úterý, také 1. září, začátek školního roku a také další vysílací den. Společně se budeme moci za okamžik vydat do školních lavic, a to po 46 letech. Abych to uvedl na pravou míru, vydáme se totiž do Oldřichova v Hájích, kde se právě od září otevře první třída ve škole, obnovené takřka po půl století. Tak jak se tedy místní těší a jak to bude probíhat? Tomu jsme se společně věnovali právě na místě a už za okamžik nabídneme v ranním vysílání podrobnosti. Dobré ráno startuje, já věřím, že společně s námi startujete také vy, a to do nového dne. Přejeme tedy příjemný poslech a pokud možno co nejpoklidnější ráno.

0: Bobek v úvodu našeho úterního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec s písní Veď mě dál cestoma. A my se na cestu vydáme, a to konkrétně do Oldřichova v Hájích na Liberecku. Právě tam totiž bude po 640 letech opět fungovat vlastní škola. V roce 1980 ji nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků, jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov právě dnes otevře novou malotřídku pro první až pátou třídu. Letos nastoupí ale jen první třída. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
2: Kdo bude stříhat, říkáme?
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůžeš stříhat.
3: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
2: Kdo to bude fotit?
3: Garča s tím počítá.
5: Hele, a co když bude plejt, jak to uděláme s tím sázením?
2: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
3: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
6: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti. Žádná z okolních obcí nám spádovost nedali.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
7: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc. Jak funguje školská rada? Zajistit jídelnu.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
8: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem přišla z práce, sedla jsem si k počítači, psala jsem směrnice, školní řád, vytvářel se školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: A většina těch dětí, předpokládám, je teda místní. To, co vlastně obec chtěla.
8: Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
8: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, nábytek, aby jsme měli kam ty věci dát, a pak jsem svolala uklízecí četu, měla se okna, stírali se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí čekáme na začátku nového školního roku, tedy 1. září v Libereckém kraji? Ráno přechodně polojasno, místy až skoro jasno, během dne už bude ale více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. K tomu tedy mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a biometeorologická předpověď mírná na jedničce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: S Daliborem Jandou jsme pokročili k další části našeho ranního programu, konkrétně tedy k výhledu na dnešní odpolední vysílání. Právě dnes po 13. hodině totiž opět vysíláme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Kolik dětí dnes nastoupí do prvních tříd? Nejen na to se společně podíváme v dalších zprávách Ivety Blahové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou má ode dneška dvě nové oblasti. 9-místní elektromobil nově zajíždí do Kynastu a do Lukášovského údolí. Celkem už jablonecká dopravní nabízí poptávkovou dopravu v 8 lokalitách. Liberecký dopravní podnik v září veřejnosti poprvé otevře autobusové garáže. Na sobotu 12. září připravuje speciální akci Den na projektu. Lidé budou moct nahlédnout do zázemí pro autobusy ve Vilové ulici. Přístupná bude taky vozovna tramvají v Mrštíkově ulici. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy. Do škol se vrací žáci. Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, dostanou od státu víc peněz. Mezi 520 škol rozdělí ministerstvo školství zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Šestice českých tenistů zvládla v druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Karolina Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Syňaková, stejně jako Maria Bousková a Dalibor Svrčina. Dnes ráno bude přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět protrhá. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec dnes s datem 1. září. Už jsme to ostatně zmiňovali, první školní den a 17:30 budeme moci v tomto směru skutečně za mládeží zavítat. Za chvíli vám totiž popíšeme, s jakým problémem se obrátila na dětského ombudsmana dívka z dětského domova z Moravskoslezského kraje, když totiž potřebovala rovnátka, domov jí chtěl zaplatit jen polovinu. Podle ochránce práv dětí to je ale špatně. Středoškolačka tak svým krokem pomohla i dalším dětem. A my celý příběh přiblížíme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Přejeme dobré ráno, pokud snídáte, dobrou chuť, ale hlavně úspěšný a pokud možno poklidný den.

0: 5 hodin a 40 minut jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídli píseň Věry Martinové a k tomu nabídneme i pohled na velmi zajímavou situaci, o které jsme před okamžikem mluvili, kterou jsme tady nastínili. Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
1: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ní nemohla starat. Dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
2: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
1: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu.

0: čeká, je operace čelisti.
1: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus, bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
0: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
1: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
0: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
2: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
0: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
3: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
0: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
1: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
0: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách to bude polojasná obloha, místy skoro jasno. Během dne už ale očekáváme více oblačnosti, odpoledne až oblačnou oblohu a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 17 až 20 stupni. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Když se jako host zábavného pořadu ocitnete hned vedle pivovarského sládka, notabene ve městě piva, téma k hovoru je na snadě. Před lety se mu v našem studiu nevyhnul herec a moderátor Alfred Strejček.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možnost si dát ani každý den. A pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát taky ucucával ty pěny, taky jsem nechápal, co. Tatínkovi na to může chutnat i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv, tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do Smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honily předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. Kvůli přeplněnosti vlaků budou do konce týdne jezdit z Hrádku nad Nisou do Liberce posilové autobusy. Jablonec nad Nisou začne s obyvateli spolupracovat na úpravách veřejných míst. Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě. A že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Ode dneška budou z Hrádku nad Nisou do Liberce jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou cestou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září, v případě potřeby ještě začátkem následujícího týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK o typu Spíšila jde o mimořádné opatření související se začátkem nového školního roku.
3: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se ustálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
1: Jablonečtí strážníci budou společně s obyvateli pracovat na zlepšení bezpečnosti ve veřejném prostoru. U konkrétních míst budou navrhovat potřebné úpravy. Jako první se město zaměří na dětské hřiště v Dlouhé ulici. 8. září proto přímo na hřišti pořádá schůzku s obyvateli z Dlouhé ulice a okolí. Budou se moct s projektem seznámit a navrhnout konkrétní změny, informovala mluvčí magistrátu Jana Fričová. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání vlády. Navýšení platů by se mělo u jednotlivých profesí lišit. Kabinet také schválil změnu platových tabulek. Od začátku roku by žádný z tarifů neměl být nižší než minimální mzda nebo zaručený plat. Ve veřejném sektoru pracuje více než 850 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Dnes ráno bude přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude už více oblačnosti, odpoledne až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru se oblačnost opět částečně protrhá a nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 283 v Turnově se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině vysílání s datem 1. září, to nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Popřejeme tedy nejen příjemný poslech rodičům, hlavně popřejeme úspěšný první školní den. Opět se nám totiž vrací děti do škol, anebo naopak některé školáčky čeká první školní den vůbec. O tom jsme mluvili a rozhodně ještě mluvit budeme. Co nás zajímá už za okamžik, tak to bude téma, myslím si, více než aktuální. A v tom momentě zamíříme tedy do knihoven a za knížkami. Jméno autora totiž na obálce nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Například umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Tak jak takovou publikaci a texty poznat? Tomu se budeme věnovat v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu přeje tedy příjemný poslech Martin Kolín.

0: Se skupinou Rangers jsme vkročili do další části úterního dobrého rána, a to po další nestárnoucí písničce. Láska je věc kouzelná. 11 minut po 6. hodině přejeme dobré ráno v naší společnosti a k tomu se můžeme vydat také za umělou inteligencí. Ta už nepíše jen e-maily nebo třeba reklamní texty. Čím dál častěji se dostává i do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouche. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy až skoro jasno. Během dne ale bude převážně oblačno, na horách se ojediněle mohou vyskytnout také slabé přeháňky a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia, k tomu tedy mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás čeká během prvního školního dne nového kalendářního roku, znamená to tedy, že pokračuje i ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 1. září. Zdravíme vás do něj a přejeme, pokud možno, poklidné úterý.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
2: Chci je a chci je.
1: Tuto hlášku známe rovné půl století.
3: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
1: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
4: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
1: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
5: Nemá ten pes blechy?
4: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde.
1: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
6: Tři německé a jeden český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
1: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem.

0: Jak probíhaly kontroly krajské hygienické stanice během letních táborů? Nejen to se dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes začíná nový školní rok. Děti se vrací do škol i do silničního provozu. Mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský upozorňuje motoristy, aby byli v okolí školních budov opatrní. Policie bude první dny školního roku dohlížet na bezpečnost u škol v rámci preventivního programu Zebra se za tebe nerozhlédne. Úpravy náhradní školní budovy v Liberecké Mařanově ulici můžou podle Technické univerzity trvat několik měsíců. Bývalé koleje měla ode dneška využívat základní škola Kaplického. Podle hasičů ale nevyhovují požadavkům na školské zařízení. Univerzita proto musí budovu upravit a znovu zkolaudovat. Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Libereckém kraji asi 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný nezakázali. Začíná dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. V irském Wicklow by měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráce 27 s NATO. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Dnes ráno bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Pokračujeme s datem 1. září, pokračujeme tedy po 6:30 a už za okamžik nabídneme další přehled aktuality Libereckého kraje. A společně s dětmi, tedy s předškoláky, se budeme mít možnost před 7:00 vydat trochu do historie a k tomu do Mladé Boleslavy. V tomto momentě potěšíme, myslím si, motoristy a připomeneme, já bych se nebal nazvat automobil jako typickou lidovou záležitost a dnes už v podstatě ikonickou věc na silnicích. Připomeneme totiž historický moment při výrobě Škody Octavie. Z jakého důvodu a jaké výročí tedy konkrétně připomeneme? To se dozvíte před 7:00 na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: Skupina Olympic a s nimi další nestárnoucí píseň Nebe nad hlavou. To nám doznělo 9 minut po 6:30, také v čase, kdy se můžeme podívat na další zajímavosti z Libereckého kraje. Pro naše posluchače na Českolipsku máme důležitou informaci týkající se čtvrtka. To bude totiž téměř po celý den přerušena dodávka elektrické energie v částech Heřmaničky, Vítkov, Vlčí důl, Dobranov, Heřmaničky u Dobranova, a také Brena, Veselí i Zákupy. Elektřina nepůjde od 7:30 do 18:30. Případně podrobný seznam adres i s mapou míst, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČEZ. Tak s tím rozhodně dobré počítat. A teď tedy informace i pro výletníky. V případě, že plánujete výlet do Krkonoš, jistě vás bude zajímat, že právě už od začátku tohoto týdne, tedy od pondělí, se na Zlaté návrší v Krkonoších dostanete jen pěšky. K této nejvýše položené zastávce v Česku přestali totiž turistické autobusy jezdit. Důvodem je úplná uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Omezení platí také pro cyklisty. Zatím tedy plánované práce potrvají do konce října letošního roku, tak s tím bude rozhodně dobré počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během dobrého rána můžeme nastínit i relativně dobré počasí. Ráno totiž očekáváme polojasno, místy až skoro jasno. Během dne už bude sice převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude ale oblačnost opět částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Hlášený mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás čeká tedy v úterý 1. září v Libereckém kraji.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 12 minut před 7 hodinou můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec otevřít téma skoro jako šité na míru řidičům. Preferujete české značky aut nebo spíše ty zahraničí? Největším výrobcem automobilů v České republice je Škoda Auto, i když je součástí německého koncernu Volkswagen. Dalo by se ale říct, že škodovky jsou naše národní auta a pravdou je, že Češi na ně většinou nenechají dopustit. A možná jste ji taky měli. Teď mluvím o modelu Škoda Octavia. Věděli byste, jak dlouho je na světě? Dnes je to totiž přesně 30 let. Nový model Octavky spatřila veřejnost 1. září roku 1996. Jaké auto si asi jednou pořídí děti, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaká znáte česká auta?
2: Já znám autodráhu.
3: Mazdu třeba. Mazda je takový český auto, si myslím. BMW, Audi, Hyundai, Citroën a ještě Formule 1 a Ferrari.
1: A jaká je česká značka auta?
3: Já vím, to je Škoda Auto.
1: Znáte nějaké typy škodovky?
3: Škoda Mercedes a ještě Škoda Hyundai.
1: A kde se ty škodovky u nás vyrábějí?
3: To nevyrábějí u nás, to vyrábějí někde, kde jsou sisly. My jsme byli někde s babičkou na výletě, tam jsme krmili sisly. A pak jsme se jeli podívat s autobusem, kde jsou škodovky.
1: Máte někdo škodovku?
3: Můj táta má takovou vojenskou škodovku.
1: Jaké byste si přáli auto jednou?
4: Já bych si přála bílý Fiat Ducato.
5: Takový se 6 sedadly auto.
6: Citroën.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Řidiči ode dneška neprojedou další části Jablonecké ulice v Liberci. Jablonec nad Nisou chce na podzim sklidnit dopravu u základní školy Pasířská. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na horách, ojediněle slabé přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Liberci dnes začíná další etapa oprav Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Podle informací magistrátu ode dneška dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Komenského a Teršova. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského zůstává otevřená. Křižovatka ulic Jablonecká a Teršova řidiči neprojedou. Omezení potrvá do konce září.
3: V prvním říjnovém víkendu se stávající uzavírka rozšíří až ke Gutenbergově ulici. Křižovatky s ulicemi Tyršova a Komenského budou obě neprůjezdné. Od 5. října pak bude stavební firma pracovat už jen mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Omezení můžou řidiči objíždět ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: U Jablonecké základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice vyjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8 hodin. Omezením chce město v místě sklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost žáků. Současně připravuje i zákaz parkování před školou, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
4: Odparkování vozidel, které aktuálně stojí přímo ve vchodu do školy, kde přicházejí děti vlastně do školy přímo, což považujeme za velmi absurdní situaci, takže tato auta budou odparkována do ulice Jezdecké.
1: Kromě toho chce město v okolí školy zavést maximální povolenou rychlost 30 km/h a některé ulice zjednosměrnit. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, informovala starostka Dubé Irena Žalovičová za ODS. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno pokračuje, dobré ráno hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vás od mikrofonu i 4 minuty po 7. hodině zdraví do nového dne a právě také u poslechu Martin Kolína s datem 1. září se budeme moci vydat také za sportem. Některé sporty ty už se rozehrály, vy jste tedy asi tradičně fotbal, některé sporty jsou teprve ve fázi příprav, ať už jde o hokej, například o volejbal nebo třeba o florbal a právě na ten se společně ve vysílání podíváme už za okamžik, jak se aktuálně na nadcházející sezonu připravují florbalisté Liberce.

0: Do další hodiny Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec jsme vkročili po písni Marty Kubišové. To byla Magdalena, 12 minut po 7 hodině. Školákům přejeme pevné nervy a hlavně úspěšný první den. Samozřejmě přejeme také příjemný poslech našeho ranního vysílání. A k tomu jsme nastínili, že se v tomto momentě budeme moci věnovat sportu. Až v baráži si v uplynulé sezóně zajistili nadále příslušnost mezi elitou florbalisté Liberce. To byl důvod, proč měli nejkratší pauzu v historii do okamžiku, než se znovu sešli k přípravě.
1: Bylo to nějaký dva týdny a hned jsme zase nastoupili zpátky, takže to bych řekl, že jiný, ale jinak je to vlastně stejný, jako to bývá normálně.
2: Uvedl k přípravě golman Petr Chlad. Kádr libereckých florbalistů se v létě obměnil, včetně jednoho návratu z elitní švédské soutěže.
3: Ještě vezmu od juniorů Jáchym Frons, Tomáš Radosta, který jsou vlastně kluci ročníku 2009 a myslím si, že vážně promluví buď do toho, aby hráli, nebo aby vytvořili tlak na hráče před nima. Největší letošní vlastně posila Kuba Faxe ze Švédska, který v podstatě změnil tvář toho týmu. Potom vlastně Ondra Pužman a Filip Radhouský, což jsou mladí kluci, jeden ze SKV, druhý ze Sparty. Myslím si, že oba posílili nás na postu útočníka.
2: Přiblížil změny jeden z trenérů Matěj Klucho. V Liberci platí, že šanci dostávají v mnoha případech mladí hráči. Oproti loňské sezóně je prý ale kádr starší.
3: Hodně těch kluků, co vlastně s námi byli loni a říkali jsme to mladý tým, tak pokračuje. Takže jako v průměru ten tým vlastně postaršil, asi ne o moc, ale hlavně já myslím, že v tom fotbale ani nejde nutně o ten věk jako kalendářní, ale o to, kolik ty hráči prostě mají odehráno. A my budeme těžit z toho, že ti hráči, i když u nás jsou třeba mladí a jim 19, 20, 21, tak některý z nich budou hrát třeba už třetí, čtvrtou sezonu v Superlize a to si myslím, že je to, co dělá rozdíl.
2: Hlavně se mužstvo chce vyhnout tomu, aby až do posledního okamžiku bojovalo o setrvání v nejvyšší soutěži.
3: Určitě, to je téma vlastně celého týmu a bylo teďka vlastně na soustředění v podstatě omílaná věc, že vlastně chceme pracovat ještě lépe, abychom se tomuhle vyhli. Myslím si, že ten kádr je složený dobře i těma příchodama, o kterých jsem mluvil, tak věřím tomu, že jsme silnější než v loňský sezóně. A ukážeme to.
1: Určitě jsme vlastně získali zkušenosti z toho, co jsme zažili minulou sezonu, protože ta baráž, samozřejmě, je to těžký tady to zažít, ale tím, že jsme si ji prošli a zvládli jsme ji, tak by nám to mohlo strašně moc pomoct a tím jsme nabrali ty zkušenosti. Plus hlavně jako příchod Kuby Faxy, tak to je zkušenost sama a jakoby to už do té kabiny nám přidává nějakou zkušenost a určitě se o něj můžeme opřít a bude to další element, který nám může pomoct k zápasům.
2: Navázal Petr Chlad. Do nového ročníku Superligy tým vstoupí v sobotu 12. září na palubovce úřadujících domácích šampionů z Mladé Boleslavy. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: I dnes si myslím, že teploty v Libereckém kraji potěší. Můžeme jen doplnit, že očekáváme 20 až 23 stupňů maxima, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno bude většinou polojasné, místy až skoro jasné a během dne už následně oblačné. Na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a mírný bude také západní až severozápadní vítr.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou má ode dneška dvě nové oblasti. 9místní elektromobil nově zajíždí do Kynastu a do Lukášovského údolí. Celkem už jablonecká dopravní nabízí poptávkovou dopravu v 8 lokalitách. Liberecký dopravní podnik v září veřejnosti poprvé otevře autobusové garáže. Na sobotu 12. září připravuje speciální akci Den na projektu. Lidé budou moct nahlédnout do zázemí pro autobusy ve Vilové ulici. Přístupná bude taky vozová tramvaj z Mrštíkově ulici. Na nově opraveném sídlišti Ráskova Husova v Novemboru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Pouze Sára Bejlek nepostoupila z českých tenistů ve druhém dní US Open. Dalších 6 hráčů se do druhého kola dostalo včetně wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Postupují i Dalibor Svrčina, Karolína Muchová, Jakub Menšík, Kateřina Siňaková a Marie Bousková. Dnes ráno bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:32 za námi další zprávy Ivety Bláhové během úterního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás ze studia. V tomto čase hlavně zdravíme také řidiče. Přejeme šťastnou, pokud možno poklidnou, ale hlavně bezpečnou cestu. Přeci jen vrátil se nám školní rok a znamená to tedy opět o něco objemnější dopravu a také kolikrát ráno o něco více stresu, tak v tomto momentě na silnicích opatrně. A ostatně školní rok to bude také tématem před 8 hodinou, kdy se ale vrátíme trochu do historie a tím trochu myslím o 100 let nazpět a nejen tedy první školní den přiblížíme v našem novém pořadu. A ne, jak to vypadalo v našem regionu a to před 100 lety, tedy v roce 1926. Do té doby nás čekají další písně, už za okamžik také další aktuality Libereckého kraje a chybět nebude ani telefonát meteorologům. Tak dobrý poslech!

0: Skupina Katapult v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl osmé. Pokračuje nám tedy nejen ranní vysílání, blíží se i začátek školního roku. Už teď úplně mám v hlavě ten zvuk školních lavic a židlí, jak se posouvají po třídě školního zvonění. Je to skutečně tak ve většině tříd tomu, tak bude zhruba za 20 minut. My se ale společně budeme moci v tomto čase ze školních lavic přesunout do celého libereckého kraje a přiblížit také další aktuality. Konkrétně tu máme informaci hned z úvodu pro čtenáře z Raspenavy. Připomínáme, že tamní knihovna bude z důvodu čerpání dovolené od dnešního dne až do 7. září uzavřena. S tím tedy bude dobré počítat v případě, že jste měli cestu do knihovny naplánovanou. U dnešního data zůstaneme i nadále, vydáme se na web města Jablonné v Podještědí. Právě dnes bude totiž z provozních důvodů dočasně omezena otevírací doba České pošty. Otevřeno bude od 8 do 11 a následně tedy odpoledne mezi 14. a 16. hodinou, tak tedy i pro obyvatele Jablonného v Podještědí, věřím, praktická informace.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 můžeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat také z Českého hydrometeorologického ústavu pana Martina Hinčicu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hinčico, prozraďte, první otázka, ta se bude týkat přeháněk venku. To totiž není úplně slunečné, tak můžeme dnes s nějakou přeháněkou nebo deštěm počítat v Libereckém kraji?
2: Není to vyloučeno, takže lze počítat s tím, že se s malou pravděpodobností přehánka vyskytne. Nicméně pokud už někde bude, tak to rozhodně nebude nic silného, spíše to bude slabšího charakteru, ale rozhodně se vyskytnout dneska může.
1: Tak to je příjemná zpráva na úvod. Pojďme tedy doplnit i zbytek té dnešní predikce. S jakým tím počasím tedy můžeme v Libereckém kraji počítat?
2: Můžeme počítat s tím, že přes den bude převažovat velká oblačnost, ona konec konců už se teď v těch ranních hodinách od severozápadu nasouvá, takže zatímco někde na východě Libereckého kraje máme i skoro jasno nebo polojasno, tak od toho západu už se nám zatahuje a přes den nám ta převážně velká oblačnost bude přetrvávat s těmi přeháňkami ojedinělými, tedy výjimečnými, jak jsem již říkal. No a k večeru pak bude zase oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23 stupni Celsia. No a k tomu nám tu pocitovou teplotu bude o něco snižovat ještě mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Tak myslím si výhled více než optimální. Věřím tomu tedy, že radost nám v ranních hodinách udělal z Českého hydrometeorologického ústavu pan Martin Hinčica. Díky za to, popřejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Přeju pěkný první zářijový den, naslyšenou.
0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: 7 hodin a téměř 50 minut a dnes poprvé otevíráme pomyslné rozhlasové noviny, které nám přiblíží, o čem se psalo před 100 lety v našem regionu, tedy 1. září 1926. Společně se mnou k rozhlasovému mikrofonu usedl také archivář Petr Kolín. Poprvé na vlnách Českého rozhlasu Liberec máme možnost otevřít noviny staré 100 let. Vítám vás tak u prvního dílu našeho návratu do září roku 1926. Petře, čím zajímavým z dobového tisku dnes odstartujeme náš rozhlasový stroj času?
2: Ahoj Martine, zdravíme všechny posluchače, kteří jsou s námi, a první školní den, ten musíme začít otevřením nové české školy, a třeba té v národnostně smíšeném území. Vybral jsem Českou obec školu a opatrovnu, kterou otevřeli v tehdejším Šumburku Jistebsku, tedy na dnešní Krásné na Jablonecku. A aby mohli žáci a žákyně nerušeně nastoupit do nové školní budovy, odehrálo se samotné slavnostní otevření o 3 dny dříve. Mezi hosty nechyběl ani inspektor menšinových škol František Lang.
1: Tak to zní jako pozitivní téma, ale nebylo vše jen veselé, že?
2: Samozřejmě, že ne. Třeba hejnice prožívaly rozloučení s Francem Hauptem, ale víc než smutek rezonovala v celé oblasti a taky v dobovém tisku nostalgie a vzpomínky na jeho neuvěřitelný elán.
1: To byl ten slavný chlapík, co učil takřka půlku okresu lyžovat?
2: No, asi s trochou nadsázky se to dá říct. Hrnčíř, cizelér a hlavně obrovský nadšenec do zimních sportů. Představ si France, jak na dřevěných jasankách bez hran vysvětluje zájemcům, jak se dělá telemark, aniž by si u toho člověk zlomil vaz.
1: Takže v Hejnicích a na Frýdlansku se spíš vzpomínalo na to, kolik zábavy s ním na svazích bylo.
2: Vzpomínalo se na jeho pověstný smysl pro humor a obrovskou vášeň pro hory.
1: To skoro zní jako vzpomínka na muže, který spojoval poctivé řemeslo s čistou láskou k přírodě.
2: To bez pochyby. A jak říkali jeho přátelé, dokud bude nad Jizerkami vlád horský vítr, na Frýdlansku se na něho nezapomene.
1: Tak to vypadalo v našem regionu před 100 lety.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sport Life. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Začátek školního roku přináší navýšení počtu dětí v dopravě. Účastníci provozu by měli být ostražití hlavně u škol. Oldřichová jich má po 46 letech znovu vlastní školu. Městský soud v Praze projedná odvolání vládního hnutí SPD proti peněžitému trestu 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty naměříme do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Dnes začíná nový školní rok. Děti se vrací do škol i do silničního provozu. Mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Robovský upozorňuje motoristy, aby byli v okolí školních budov opatrní.
5: Po prázdninách mohou děti vracející se do školských lavic ztratit opatrnost a to může být mnohdy kritické. Obdobně se to týká také samotných řidičů, kteří se mohli odvyknout na vyšší frekvenci pohybu dětí u školských zařízení a bez pochyby jejich pozornost může také snižovat i stres.
3: Policie bude první dny školního roku dohlížet na bezpečnost u škol v rámci preventivního programu Zebra se za tebe nerozhlédne. Oldřichová jich na Liberecku má ode dneška znovu vlastní školu. Před 46 lety tam zrušil tehdejší okresní výbor. Se záměrem školu obnovit přišla obec před 3 lety, kdy sousední škola v Mníšku vypověděla Oldřichovu spádovost. Děti tak museli jezdit do Liberce, Chrastavy nebo Raspenavy. Obnovená škola funguje jako malotřídní. Letos jen s první třídou, další ročníky se pak postupně naplní v následujících letech, říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
6: Školní vzdělávání program je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centrech. Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí. Ta pavučina, odkud ty děti budou dojíždět, tak je vlastně do všech světových stran z okolí Liberce.
3: Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 8. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá.
4: Počasí.
3: Dnes ráno bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Myslím si, na většině školách se před 4 minutami rozezněl první zvonek po letních prázdninách. Teď už tedy 8:04 1. září v kalendáři. Je tu také první školní den a k tomu úterní dobré ráno, které na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Na druhé straně během školního roku je to celkem jednoduché. Převážně se žáci vzdělávají a ve školách se toho moc jiného neděje. Přes prázdniny je to přesně naopak. Žáci mají volno a ve školách se dějou velké úpravy a také rekonstrukce a školy v Libereckém kraji před začátkem školního roku investovaly právě do zmiňovaných oprav, které přiblížíme společně s redaktorkou ve vysílání už za okamžik.

0: Česku dnes a před několika minutami na většině místech začal nový školní rok a děti se po prázdninách znovu vrací do školních budov. Někde se můžou těšit na nově opravené prostory. Města a obce totiž léto využívají na opravy školních budov. Třeba v Liberci se to týká 15 škol. Někde ještě dělníci stále pracují, třeba na základní škole Kaplického, u které je právě teď také naše reportérka Kateřina Kubíčková, kterou tedy zdravíme. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady v Libereckém Doubí se na základní škole Kaplického zatepluje tělocvična. Je to jediná stavební úprava, která je na první pohled na budově školy vidět. Já jsem se u té tělocvičny byla podívat, je to zkrátka obehnané lešením. Nicméně to jsou aktuálně jediné stavební práce, které tady jsou vidět. Jde o součást takzvaných EPC projektů, které Liberec dělá i na několika dalších školách. Za úkol mají snížit náklady na energie. Nicméně hlavní stavební práce by tady na budově školy měly teprve začít. Město totiž plánuje na střeše vybudovat další patro s novými učebnami. Z toho důvodu se měla škola přestěhovat do náhradní budovy v Mařanově ulici v nedalekém Vesci. To se taky na konci června stalo. Minulý týden se ale ukázalo, že náhradní prostor, který vlastní Technická univerzita v Liberci, nedostane povolení od hasičů. V budově tak aktuálně není možné školu provozovat a proto se základní škola Kaplického musela v podstatě za víkend přestěhovat zpět do své původní budovy sem do Doubí.
0: Tak úpravy a opravy jsou důležité, na druhé straně školní rok už začal, tak ohrozí to nějak výuku?
1: Podle ředitele školy Pavla Zeroníka ne, zateplení tělocvičny by mělo být hotové nejpozději příští týden, tudíž škola bude moct začít tento prostor využívat. Práce na nástavbě školy tak ty zatím nezačaly. Primátorův náměstek Ivan Langer za starosty pro Liberecký kraj předpokládá, že by to mělo být příští rok na jaře. Aktuálně město čeká na vyjádření Technické univerzity, která musí budovu v Mařanově ulici upravit, aby splnila normy hasičů. V případě, že by se měly úpravy náhradní budovy protáhnout natolik, že by ohrozil začátek prací na nástavbě v Kaplického ulici, musel by magistrát žáky a učitele přemístit jinam. Aktuálně proto bude hledat i další náhradní prostory. Náměstek Langer ale doufá, že se budovu v Mařanově ulici podaří včas upravit a skolaudovat.
0: Jak se k tomu staví Technická univerzita?
1: Její mluvčí Radek Pirkl mi řekl, že univerzita nyní budovu v Mařanově ulici upraví pro potřeby dětí a školy. Trvat by to podle něj mělo několik měsíců. Budova původně sloužila jako vysokoškolské koleje. Základní školy v ní bylo možné provozovat pouze díky výjimce, kterou jí hasiči udělovali. Letos už ale budova tuto výjimku nedostala.
0: My jsme mluvili o těch opravách a úpravách. Pojďme se tedy k těm opravám ještě vrátit u dalších škol, kde se o prázdninách pracovalo.
1: Například na základní škole Dobijášova se v létě opravovala sociální zařízení. V budově základní školy Švermova zase dělníci staví nové třídy v bývalém bazénu. Hotové by měly být na konci září. Na mnoha školách pak město dělalo zmíněné EPC projekty. Třeba na základní škole Barvířská se v rámci nich zatepluje budova školy a má i nová okna. Jinde se zase měnila světla nebo se instalovala vzduchotechnika. Mezi dalšími zapojenými školami je třeba Lesní, Orlí, Sokolovská, Broumovská nebo Alojzina Výšina.
0: Tak žákům a studentům hrozně popřejeme úspěšný vstup do nového školního roku a aby se jim právě v nově opravených školách také dobře studovalo. Informace nám v ranních hodinách předala redaktorka Kateřina Kubíčková. Díky za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: První školní den a my můžeme také prozradit, co nám tedy na 1. září naplánovali meteorologové. Teploty mezi 20 až 23 stupni, na horách teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno ještě polojasno až skoro jasno, během dne už oblačno a na horách i ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. Mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie má pořád svou pracovnu.
1: Tady je Bista Velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa a v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Začal nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Úpravy náhradní školské budovy v Liberecké Mařanové ulici můžou podle Technické univerzity trvat několik měsíců. Bývalé koleje měla ode dneška využívat základní škola Kaplického. Podle hasičů ale nevyhovují požadavkům na školské zařízení. Univerzita proto musí budovu upravit a znovu zkolaudovat. Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Liberském kraji asi 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný nezakázali. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom zemi nahrazuje korunovaci. České basketbalistky čeká dnes generálka na mistrovství světa. V dějišti turnaje v Berlíně se od 16 hodin utkají s Jižní Koreou. O 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Dnes ráno bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. Teploty 20 až 23 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Chrastavě v Nádražní ulici havarovalo osobní vozidlo do sloupu. Na místě jsou zdravotníci, projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během dobrého rána při úterku 1. září. Co nás čeká za okamžik, jak čas napovídá, bude to krimi příběh a společně s Miroslavem Holubcem se za okamžik vydáme nakupovat, respektive pohledem Miroslava Holubce se vydáme nakupovat s jabloneckými strážníky, kterým se nezdál prodejce na parkovišti. Čím konkrétně se nakonec provinil a čím se jim nezdál, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.
3: Je to

0: Valdemar Matuška z písní Co děláš? To dělej rád v 8:38. A otázka také na vás, na naše posluchače. Koupili jste si někdy zboží mimo oficiální prodej, takzvaně pod rukou? Tak v případě, že ano, dávejte si na to dobrý pozor, protože by se z vás mohl lehce stát spolupachatel. Jablonecký případ na toto téma má pro nás v dnešním krimi příběhu Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Asi nejsem sám, kdo se někdy setkal s podezřelým člověkem, který mu nabízel někde na parkovišti nějaké zboží za nápadně výhodnou cenu. A asi nejsem jediný, koho napadlo, jaký je asi důvod tak nízké ceny. Pokud se jedná třeba o vrtačku za 1000 a on mi ji nabízí za 500, asi je někde něco špatně. Buď to je to zmetek, tedy ta vrtačka, anebo k ní onen člověk přišel za podezřelých okolností, prostě ji ukrad. Něco podobného se nedávno stalo jednomu muži před nákupním centrem Rýnovka v Jablonci. Neznámý člověk mu nabízel vrtačku za výhodnou cenu. Oslovený muž podle svých slov neviděl za možným obchodem nic podezřelého. Pak ale byla jeho reakce na příjezd policejního vozu poněkud nestandardní. Okamžitě vrtačku vrátil a dělal jakoby nic. Policisté se ale nezajímali o něj, ale o prodávajícího. Ten měl u sebe hnedle 5 takových kufříků s vrtačkami. Když někdo prodává takový sortiment na parkovišti před obchodem, kde se vrtačky běžně prodávají, v tomto případě to bylo Jablonecké Oby, je v podstatě případ uzavřen. Jenže, když si policisté ověřili, jestli je někde hlášená krádež, ku podivu nic nezjistili. Takže buď to šlo takzvaně o horké zboží, jehož zmizení ještě nebylo evidováno, nebo to prostě ten člověk ukradl bůh ví kde. Nicméně pochybnosti o legálním nabití těch 5 kufříků měli policisté stejně jako já. Ale co dělat? Kde není žalobce, tam není soudce. A tak aspoň informovali obchodníka z parkoviště o jabloneckém tržním řádu, který porušil a uložili mu pokutu 5000 korun. A muž, namísto aby byl rád, že mu to tentokrát prošlo, se ohradil i proti této pokutě. Policisté to s ním sepsali a předali problém magistrátu. A svérázného distributora vrtaček snad dostanou někdy příště.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: I dnes si myslím, teploty a počasí v obecné míře potěší. Přece jen očekáváme denní maxima mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ráno ještě k tomu polojasno, místy skoro jasno, během dne už převážně oblačno a na horách se ojedinělé mohou vyskytnout i slabé přeháňky. Mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer postupně slábnout.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

9 minut nás momentálně dělí od 9. hodiny a znamená to jediné. Dobré ráno při úterku 1. září míří ke svému závěru po 9. hodině, už to bude dopoledne pod ještědem a i dnes od mikrofonu také kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se například právě po 9. hodině v dopolední pod ještědem vydáte také do světa fantasy, seriálu, filmu a komiksu. Při jaké příležitosti, to se ve vysílání dozvíte. Ode mě nezbývá nic jiného, než popřát úspěšný 1. zářijový den, také příjemný poslech. Loučí se Martin Kolín.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívali masážní salon v Jablonci. Technická univerzita začne upravovat budovu v Mařanově ulici. Dopravní podnik v Liberci lidem v září ukáže garáže autobusů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom dnes informoval její krajský mluvčí Vojtěch Hrobovský. Důvody ke zveřejnění výzvy podle něj policie sdělí, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí. Jako kontakt policie uvedla telefonní číslo 720 076 822. Policisté žádají o pomoc rodiče dětí, které využívaly služeb salonu jak v prostorách provozovny, tak i v domácím prostředí. Úpravy náhradní školské budovy v Liberecké Mařanově ulici můžou podle Technické univerzity trvat několik měsíců. Bývalé koleje měla ode dneška využívat základní škola Kaplického. Podle hasičů ale nevyhovují požadavkům na školské zařízení. Univerzita proto musí budovu upravit a znovu zkolaudovat. V předchozích letech hasiči pro provoz škol udělovali budově výjimku, říká mluvčí Technické univerzity Radek Pirkl.
3: Nyní jsme tu výjimku prostě nedostali. Počítáme s dlouhodobějším provozováním nějakých škol pro přechodnou dobu v těchto prostorách, takže se teď vydáváme cestou ne udělat nějaké kroky pro to, abychom zase dostali výjimku, ale prostě klasickou teda rekonstrukcí ty prostory připravit tak, aby dlouhodobě vyhovovaly.
1: Liberecký dopravní podnik v září veřejnosti poprvé otevře autobusové garáže. Na sobotu 12. září připravuje speciální akci Den na projektu. Lidé budou moct nahlédnout do zázemí pro autobusy ve Vilové ulici. Přístupná bude taky vozovna tramvají v Mrštíkově ulici. Pro návštěvníky vypraví dopravce speciální okružní linku, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
4: Bude jezdit autobus na trase Fignerova nádraží, autobusové garáže Vilová ulice. Z těch garáží pod prohlídce zase převeze ty návštěvníky do tramvajových vozoven a odtamtud zase zpět na terminál MHD.
1: V čele Českých drah je poprvé od vzniku Československa žena. Novou generální ředitelkou je ode dneška Lenka Hamplová. Bývalou vrchní ředitelku ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy jmenovala dozorčí rada na návrh ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Hamplová ve funkci střídá Michala Krapince. Ten po 4 letech po domluvě skončil.
2: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, během dne postupně převážně oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Chrastavě v nádražní ulici havarovalo osobní vozidlo do sloupu. Na místě jsou zdravotníci, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné, poklidné, dobře naladěné a hlavně zdravé dopoledne pod Ještědem, tak to už vám teď krátce po 9. hodině přijde ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, je to tady, máme tady nový měsíc, máme 1. září, říká se, že na svatého Jilí jasný den, krásný podzim zvěstujem, tak uvidíme, tak podle počasí by to mělo být asi trochu na střídačku. Jisté je, že dnes se do škol po 2 měsících vrací žáci a někteří z nich tam zavítali úplně poprvé. Jak to u jedné ze základních škol v Liberci teď vypadá, to uslyšíme už za chvíli v našem vysílání. Ale také se vypravíme do světa fantasy seriálu, filmu a komiksu. Mezi fanoušky, kteří tvoří kostýmy právě podle seriálových postav. Společně se potom zúčastňují nejen tematických akcí a festivalů, ale i mezinárodních soutěží, které si získávají stále větší oblibu. K tomuto tématu se vrátíme krátce před 9:30, tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Také jste se možná tak trochu vrátili ve vzpomínkách. I díky písničce skupiny Olympic taky jsem se narodil bos, ale možná při pohledu na školáky, kteří už dnes navštěvují své školy, tak první vyučovací hodinu nového školního roku mají za sebou žáci po celé České republice. Jak se do školy těšili ti v Liberci, tak průběh školního rána a dopoledne sleduje redaktorka Anna Podhorná, která je u základní školy Barvířská v centru Liberce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Mají už za sebou žáci základní školy Barvířská první hodinu letošního školního roku. Jak to teď vlastně před školou vypadá?
1: Dveře školy se otevřely asi 5 minut po 7:30 a předtím se děti scházely ve skupinkách, mávaly na sebe a fotily se s rodiči. Asi 20 rodičů pak zůstalo před školou čekat na konec první vyučovací hodiny tohoto školního roku. Ten nastal asi v 8 hodin a 40 minut. Děti na cestě ze školy doprovázel hlavně smích a někteří se ve skupinkách kolem školy stále zdržují. Základní škola Barvířská, stejně jako další školy, procházely přes léto rekonstrukcí a úpravami. Vše tu ještě není kompletně hotové. Celá přední a boční strana školy jsou pod lešením a okna jsou zakrytá igelitem. Na nové fasádě se tu od rána pracují dělníci, ale podle informací od ředitele školy jsou vnitřní prostory plně připraveny k provozu.
0: Tak pamatuju si, když jsem byla malá, když se mě někdo zeptal, tak co už se těšíš do školy, tak ta odpověď byla taková trochu ano, trochu ne. Samozřejmě se hlavně člověk vždycky těšil na své spolužáky. Ty jsi mluvila s dětmi o tom, jak se do školy těšili?
1: Ano, a nadšení ze začátku školního roku projevovali hlavně prvňáčci. Na základní školu Barvířskou jich tu nastupuje část asi celkového 1000 dětí v Liberci a noví školáci do školy přicházeli s rodiči i prarodiči. Mezi nimi například i sourozenci Matýsek a Natálka. Se svým dědečkem se Matýsek před školou rozloučil se slovy tak zas jednou. Nejvíce se oni i jeho sestra těší na výtvarku, ale děti mi jinak vyjmenovali celou škálu předmětů. Často opakovali matematiku, ale zmiňovali i mimoškolní kroužky. Starší žáci už takové nadšení neprojevovali a zmiňovali hlavně to, že se těší na kamarády.
0: Mm-hmm. Tak to je úplně jasné, ale přicházely děti pěšky nebo je rodiče spíše přivezli auty? Je to kolem školy bezpečné?
1: Naprosta většina dětí přicházela pěšky, a to po chodníku. Pokud však přicházeli z cyklostezky vedoucí kolem školy, museli přejít prostor před školou, který slouží jako parkoviště. Na něm je asi 9 parkovacích míst, na kterých se auta rychle střídala, takže pokud rodiče parkovací místo nenašli, děti jen vysadili, otočili se a zase odjeli. Jedno dítě dorazilo na koloběžce a viděla jsem i auto dětské taxislužby. A na nejbližším chodníku na ulici Orlí stály v největší dopravní špičce 2 strážníci a ti hlídali bezpečnost přicházejících dětí.
0: Anna Podhorná se nám přihlásila ze základní školy Barvířská v centru Liberce, tak děkujeme za tyto zprávy a všem školákům i studentům přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: kapela, se kterou jste se mohli setkat na letních festivalech opět a Radeček. 9 hodin 24 minuty je tady s vámi úterní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Z Vratislavice do Paříže, tak by se dala nazvat cesta Johany Velkové, která už 15 let patří do komunity cosplayerů, tedy fanoušků fantasy filmů a komiksů, u kterých záliba v tento žánr přerostla v umělecké stvárňování kostýmů a hraní scének z těchto popkulturních děl. Společně se scénickou výtvarnicí Markétou Srbrouskovou tvoří dvojici Joan a Jill a právě pod těmito přezdívkami se nedávno zúčastnili prestižní mezinárodní soutěže cosplayerů v Paříži. Na modní přehlídce ve Vratislavicích na Nisou je zastihla reportérka Jana Švecová.
1: Vy jste se objevili v takových kostýmech, které připomínají buď to nějaké fantasy videohry, nebo svět fantasy, anebo svět komiksu.
2: Ano, my jsme přišli jako postavy ze světa Zaklínače, což je jedna knižní série a druhá i výborná videohra. Podstatou toho koníčku je v podstatě to, že si lidi vybírají nějaké postavy, ke kterým mají nějaký vztah, nějak se jim líbí a potom se je snaží co nejvěrněji zpracovat, což znamená, že se snaží co nejblíž přiblížit kostýmově, nejblíž přiblížit třeba i nějakým stvárněním té postavy jako herecky.
1: Co třeba musíte umět na té soutěži?
3: Tak my si vlastně vyrábíme komplet kostýmy od základu. Tudíž opravdu mnoho učení se od šití přes vyrábění různých třeba propriet, zbraní. Často se člověk musí naučit práci s parukami, hodně kvalitně nějak zpracovat i make-up. Člověk se dostane ke šperkaření, odlévání, klidně i z kovů, ale jako baví nás to, je to něco, co se normálně člověk prostě nenaučí jen tak a my se to naučíme jen tak, protože chceme.
1: Co vlastně předcházelo té soutěži, protože to musí být obrovská prestiž, jak jste se dostali do Paříže?
2: Tak na tu pařížskou soutěž se vlastně kvalifikuje v rámci české soutěže na Anime Festu, kam my jsme se letos přihlásili, zadařilo se nám a byli jsme hodně poctění, že jsme mohli jet reprezentovat.
1: Jak se tam líbily vaše kostýmy?
2: My jsme byli úplně nadšení, že zrovna kostýmy, které jsme si vybrali, tak vlastně tam My Hero Academia, tak je v Paříži, respektive ve Francii, velmi populární. Takže si myslím, že jsme měli velký úspěch u běžných návštěvníků a musím říct, že ta soutěž byla naprosto úžasná zkušenost, protože tam opravdu všechny země posílají ty nejlepší z nejlepších, takže to bylo jako velmi inspirativní. Všechny ty kostýmy vypadaly naprosto nádherně.
1: A ještě se zeptám, který z těch kostýmů, který jste vlastně, Johanko, za 15 let vytvořila, tak který vám dal nejvíc práce nebo oběma?
3: S každým kostýmem je to jinačí. Nějaký kostým má hrozně náročný šití, ale jinak je třeba rychle udělaný, něco má náročný make-up, takže já reálně asi nemůžu přijít na to, co mi jakoby dalo nejvíc práce, ale například ty kostýmy, které jsme měli v Paříži, tak je to kostým, který já už jsem měla delší dobu, ale neustále ho zlepšuju a upravuju a vlastně si myslím, že mi na tom opravdu občas dává hodně práce to, že se k tomu vlastně furt vracím, ale je to opravdu s každým kostýmem něco.
1: Kde kromě těch soutěží předvádíte to, co umíte?
3: Jsou to velké festivaly. Když si představíte, dejme tomu třeba nějaké expo, tak tady to máte prostě velký festival, kde jsou přednášky, soutěže a právě, že lidi tam chodí v kostýmech.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes v úterý 1. září, tady s námi s Českým rozhlasem Liberec. Možná, že nás posloucháte doma, možná někde na cestách, anebo v zaměstnání. A

0: a 1. září. Jen s rozdílem, že změněná otevírací doba Lomnické pošty bude dočasně platit až do konce listopadu. Poštovní úřad se bude zavírat vždy o hodinu dřív oproti běžné otevírací době, jak dopoledne, tak odpoledne. Pokud jste se v tom moc nevyznali, tak další informace najdete na webových stránkách Lomnice nad Popelkou. No a ještě zpráva z Otkovic nad Mohelkou, tak toto město na svém webu zveřejnilo, jak v období od 31. srpna do 11. září ordinují praktičtí lékaři v ordinacích v Liberecké ulici. Dobrou zprávou je, že sestřička bude v ordinaci každý den. Podrobný přehled najdete v odkazu na hotkovickém webu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Myslete si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.

0: Na co je?
1: Vědoma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Robert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 1. září, svátek má Linda. To jméno z němčiny znamená jemná, mírná, ze španělštiny krásná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První vlak po severní Ferdinandově dráze z Vídně na sever do Polska přijel před 185 lety v roce 1841 do Přerova. O měsíc a půl později první vlak přivítala i Olomouc. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Policejní nařízení o povinném označení židů starších 6 let žlutou šesticípou hvězdou v Německu bylo vydáno před 85 lety v roce 1941. Ve stejný den zemřel ve věku 22 let i náš básník Jiří Orten. O dva dny dříve byl sražen projíždějící německou sanitkou. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
6: Chčije a chčije.
5: Tuto hlášku známe rovné půl století.
7: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
5: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
8: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
5: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
9: Nemá ten pes blechy?
8: To on jako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
10: Tři německé a jeden český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
5: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. O dva dny později otevřel nový závod pro ně bývalý prezident Václav Havel. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nesmrtelná písnička Rána v tráve Žalman a spol ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak nejenom, že nás můžete poslouchat, ale také si můžete ledaco zajímavého přečíst, ostatně víceméně i poslechnout. Tak před začátkem školního roku dokončili v Vratislavice nad Nisou opravu chodníků základní školy. Práce pokračují podél Tanvalské ulice a v okolí hřbitova. Nebo kam zavolat, když najdu odhozenou injekční stříkačku nebo jehlu a co když se o ní zraním. To a ještě více se dočtete nebo si budete moci poslechnout na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby masážního salonu v Jablonci nad Nisou. Řidiči ode dneška neprojedou další části Jablonecké ulice v Liberci. Valdorfská mateřská škola v Turnově nemusí po 15 letech odmítat zájemce. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojedinělé slabé přeháňky a teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Policisté žádají o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby relaxačního a masážního salonu Well Sense v Jablonci nad Nisou. A to jak v prostorách samotné provozovny, tak také v domácím prostředí. Doplňuje mluvčí policie Vojtěch Hrobovský.
2: Tady se nám ozvali na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
0: V Liberci dnes začíná další etapa oprav Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Podle informací magistrátu ode dneška dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského zůstává otevřená. Křižovatkou ulic Jablonecká a Tyršova řidiči neprojedou. Omezení potrvá do konce září.
3: V prvním říjnovém víkendu se stávající uzavírka rozšíří až ke Gutenbergově ulici. Křižovatky s ulicemi Tyršova a Komenského budou obě neprůjezdné. Od 5. října pak bude stavební firma pracovat už jen mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Omezení můžou řidiči objíždět ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Valdorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu za 27,5 milionu korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, informovala ředitelka Petra Šufrová. V celém Libereckém kraji už jsou jen další dvě valdorfské školky, a to v Semilech a v Rovensku. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Ode dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno a na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přeháňky. K večeru bude, bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. A v Liberci je omezený průjezd Zahradní ulicí. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné dopoledne. Zprávy 10. hodiny s Ivetou Bláhovou už jsou za námi. Před námi se rysuje dalších 60 minut ve znamení úterního dopoledne pod ještědem. Ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová. Tak s 1. zářím nejenom, že začínají povinnosti pro děti, pro žáky, studenty, ale také výběr kroužků. Jaká je nabídka zájmových kroužků v novém školní roce v domě dětí v Semilech? O tom nám už více poví náš regionální stopar, se kterým se už za okamžik spojíme. No a máte doma třeba užívanou zachovalou školní tašku nebo penál? Aktuálně věci pro školáky vybírá oděvní banka, která pomáhá i samoživitelkám nebo samoživitelům. Podrobnosti uslyšíte krátce před 10:30 v našem seriálu týdne. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Máme 1. září a to neznamená jenom začátek nového školního roku, ale také i to, že si děti vybírají nové kroužky a volnočasové aktivity. V Semilech tamní dům dětí a mládeže dokonce odpoledne pořádá workshop, kde si děti budou kroužky moci vybrat. Podrobnosti už zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, přeji ti pěkné dopoledne do Semil.
2: Krásné dopoledne ze Semil, přímo ze střediska volného času, které bude jedním z těch hlavních aktérů a zároveň je také organizátorem celého workshopu v Semilech se nenudíme a podrobnosti už si přidáme přímo s ředitelkou střediska volného času Semil Janou Pavlatovou. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne. Tak, akci organizujeme, jak již bylo řečeno, my, středisko volného času dětí a mládeže Semily společně s městem Semily. Letos je to již 12. ročník a semilské organizace a spolky, jejich okolo 20, zde představují své volnočasové aktivity.
2: Už jsem říkal, vy budete takovým tím trošku hlavním aktérem, tak představíte nám, když tak nějaké vaše kroužky, akce a další věci, které tam máte v plánu, případně třeba představíte i nějakou novinku na letošní rok?
3: Tak my tradičně představíme našich asi 40 zájmových útvarů a kurzů. Je to především oblast sportovní, tam máme disco dance, floorball, judo, klasické lyžování a velmi oblíbený Kubu sportovní svět. A potom máme zde kurzy keramiky, jazykové kurzy, chovatelský kurz, velice oblíbené jsou rybáři. Co se týče nové nabídky na letošní rok, tak to jsou papírové modeláři.
2: Takže vystřihování, slepování. Taková trošku vzpomínka možná na časy, kdy ještě frčel časopis ABčko. Možná.
3: Je to tak, je to tak. Jsme rádi, že opět se vrací ty klasické kroužky, že už nejdou jenom ty nové, moderní, ale postupně návrat k té klasice.
2: Ale určitě i ty nové, moderní budou zastoupené. Pokud by se někdo chtěl přijít podívat, trošku si zjistit o těch kroužcích něco víc, případně možná, nevím, jestli bude nějaká možnost si je i vyzkoušet, bude?
3: Bude. Já myslím, že každá vlastně organizace a spolek, který zde je, je to opět, jsou to sportovní organizace, budou tam skauti, bude tam kulturní centrum, knihovna, jezerka, snad na nikoho jsem nezapomněla, tak všichni mají připravené stánky a děti s rodiči si budou moci vše vyzkoušet a co je velká výhoda, vlastně i zjistit nějaké informace a třeba i vyplnit přihlášku a rovnou se přihlásit na činnost.
2: Pokud tedy opravdu někdo tohle by všechno chtěl absolvovat, kdy, respektive od kolika do kolika a kam hlavně má tady v Semilech přijít?
3: Akce je od dnešní 15. hodiny do 17. a koná se v parku Ostrov v Semilech. Kromě těch organizací a spolků, kteří budou zde představovat své činnosti, máme i několik vystoupení, překvapení pro děti a bude i zajištěné občerstvení.
2: Zve tedy ředitelka střediska volného času v Semilech Jana Pavlatová.
1: Děkujeme za příjemnou pozvánku, Patriku. Kdyby se byl malý kluk, co by jsi se vybral za kroužek?
2: No, popravdě, já jsem kdysi hrával floorball, takže asi bych se znova vrátil k floorballu. Ale no, to modelování by mě taky bavilo.
1: Ano, to už jsem poznala z tvého hlasu a z tvého nadšení. Děkujeme rozhodně za příjemnou pozvánku a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Těším se na vás zase odpoledne. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Právě.

0: Náš příběh, Tereza Mašková, Marek Lambora. V dopolední pod Ještědem máme úterý 1. září, před námi je další díl seriálu Týdne. Věděli jste, milí posluchači, že v Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. Podle posledního sčítání Lidu domů a bytů před 5 lety tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností a začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu Týdne, jeden rodič na všechno, Odivní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý.
1: V Odivní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu v oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny, jsou tady štětce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě a jsme za to moc rádi, protože i když jako Odivní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Odivní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Odivní banka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zpíval nám Michal Tučný, kterého máme spojeného samozřejmě nejenom se skými písničkami, ale s těmi klasickými lacláči, ve kterých vystupoval. Teď máme ovšem téměř 10 hodin a 40 minut a nás čeká spotřebitelský servis. Dnes budeme řešit reklamaci obuvi, ale z pohledu obchodníka. Co dělat, když zákazník není spokojený s rozhodnutím?

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Robbie Williams, písnička Feel, tak doufám, že vám zpříjemnila to dnešní úterní zářijové dopoledne. No a nás čeká opět povídání o dobách před více než 100 lety, a to nejen v kuchyních. Dnes bude o školní docházce a také svačině. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření k tomu přidají recept na šuperlíky.
1: Začíná nám měsíc září a s ním i nový školní rok. A tak si připomeňme, jak to dříve měli děti na vsi se školní docházkou.
2: Vesnické, takzvané obecné školy měly až do roku 1925, kdy byl stanoven jednotný termín školních prázdnin, povinnou šestiletou školní docházku přizpůsobenou potřebám hospodářů. Do té doby si totiž na rozdíl od škol ve městech určovali termín prázdnin podle toho, kdy bylo potřeba sklízet na polích nebo v sadech.
1: Ani po roce 1925 ale nechodili všechny děti do školy pravidelně. Ne proto, že by nechtěli, ale v hospodářství byla nejen v době sklizně nebo senosečí každá pomocná ruka dobrá. Rodiče tak často hledali nejrůznější výmluvy. Ve starých školních kronikách si na to kantoři nejednou stěžovali. Ještě na počátku 20. století sedláci považovali školu za instituci, která jim byla cizí a příliš panská. Kantor pro ně představoval velkého pána a škola podle jejich názoru nebyla dostatečně lidová. Někteří se dokonce obávali, aby děti do hlavy nedostali s učením příliš mnoho fantaskních představ a nestratili vztah k práci. Dokud byla práce na poli, bývaly děti proto ze školy často omlouvány. Škola byla obvykle v největší vesnici. Scházely se do ní děti z okolních menších osad a samot, vzdálených často i několik kilometrů. Některé děti proto musely vyrážet do školy hodně brzo. Vstávaly už před 16:00 raní. Maminky jim na cestu připravily svačinu, nejčastěji krajíc chleba namazaný máslem nebo sádlem, jindy s tvarohem, povidly či medem. K tomu přidali jablko, hrušku nebo několik švestek. V základní škole, tedy od 1. do 6. třídy, probíhalo vyučování pouze dopoledne. To si pamatuji i já z vrátské jednotřídky na začátku 60. let 20. století. Po vyučování proto děti spěchaly domů nebo k babičce na oběd, třeba na lívance, sejkory, bramborové placky nebo na šuperlíky.
2: A recept na ně dnes přidáme. Šuperlíky.
1: Budeme na ně potřebovat 1 kilo oloupaných brambor uvařených ve slupce, 1/4 kila hrubé mouky, 1 vejce, 1 žemli, sůl a 5 deka sádla. Brambory uvaříme ve slupce den předem a oloupeme. Jemně je nastrouháme, přidáme prosetou mouku, vejce a sůl, rychle zpracujeme těsto a uděláme malé tenké válečky. Vsypeme je do vařící osolené vody, uvaříme a necháme odkapat. Pak je rozložíme společně se žemlí pokrájenou na kostičky na dobře promaštěný pekáč a krátce zapečeme v troubě. Podáváme je buď se zelím, nebo posypané strouhaným perníkem, omaštěné máslem a pokapané medem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám příjemně plyne, 10 hodin 54 minut, za 6 minut už je tady 11. hodina, čas pro zprávy s Ivetou Bláhovou, po 11. hodině už přivítáme hosty a bude to takové trochu slavnostní, protože Liberecká průmyslovka letos slaví 150 let od svého vzniku. Jak se škola vyvíjela v průběhu času a jaké novinky čekají studenty, tak nejenom o tom si budeme povídat se zástupkyní ředitele střední průmyslové školy Janou Závadskou a s metodičkou prevence a pedagoškou Martinou Krotilovou.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic prověří novou silnici z Turnova do Ulibic i ve variantě 4 pruhu. Jablonecká poptávková doprava ode dneška obsluhuje taky Kynast a Lukášovské údolí. O prázdninách zemřel na silnicích v Libereckém kraji pouze jeden člověk, loni jich bylo 6. Odpoledne bude převážně velká oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V rámci nového posudku na plánovanou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Ulibice bude prověřovat i varianta 4 pruhu. Původně ředitelství silnic a dálnic se 4 pruhy počítalo, nakonec ale v původním posudku zůstala jen varianta 2 pruhů a místy střídavý trojpruh. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se ale teď situace po vyžádání nového posudku změnila.
3: Je požadavek ze strany Královéhradeckého kraje to řešit ve 4 pruhu. Tak je potřeba prověřit i tuto variantu, protože je výrazně preferovaná i veřejností a osobně s tím i souhlasím, protože to 2+1 není úplně ideální technické řešení z hlediska kapacity a bezpečnosti. Takže i toto bude vlastně v rámci procesu EIA prověřováno, včetně ekonomicky hodnocení.
1: Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou má ode dneška 2 nové oblasti. 9-místní elektromobil nově zajíždí do Kynastu a do Lukášovského údolí. Celkem už jablonecká dopravní nabízí poptávkovou dopravu v 8 lokalitách. Nástupních míst je necelá 100, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
4: Nové oblasti číslo 132, což je oblast Kynastu, tak tam přibývá 9 nových nástupních míst. V oblasti číslo 133 Lukášovské údolí je 10 míst a celkově poptávková doprava už obsluhuje 95 nástupních míst.
1: Při dopravních nehodách zemřel letos o prázdninách v Libereckém kraji jediný člověk. Loni ve stejném období bylo obětí 6. Tragická nehoda se stala večer 5. srpna na silnici 1/38 nedaleko Bezdězu. Obětí byl motocyklista ve středním věku. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtu ČTK se za červenec a srpen stalo v kraji 862 nehod, meziročně o 101 víc. Při nehodách se dalších 9 lidí těžce zranilo a 262 jich bylo zraněno lehce. Celková škoda byla vyčíslená bezmála na 62 milionů korun. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem historie Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. K večeru bude oblačnost opět částečně ubývat. A nejvyšší odpolední teploty je 20 až 23, na Českolipsku až 24 a na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tak Tak vás pěkně vítám v pokračování úterního dopoledne pod Ještědem, den, který nese takové zásadní datum 1. září, a tak toto dopoledne věnujeme hodně školám. No, našimi hosty už za chvíli bude zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Liberci Jana Závacká a také metodička prevence a pedagožka Martina Krotilová. Liberecká průmyslovka totiž vznikla v roce 1876 a v té době patřila mezi první školy svého druhu v Rakousku-Uhersku a dnes je jednou z nejstarších průmyslových škol v České republice. Jak se škola vyvíjela v průběhu času a jaké novinky čekají studenty a proč bychom si neměli oslavy 150. výročí založení školy nechat ujít, nejenom o tom si budeme povídat už za chvíli. Počkejte si na to.

0: A jak jsem slíbila, také plním a tak jsem ráda, že u nás můžu přivítat hosty. Ano, říkám to v množném čísle, protože už tady sedí se mnou ve studiu v Modré ulici, ve studiu Českého rozhlasu Liberec. A těmi hosty jsou zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Liberci Jana Závadská. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také pedagožka a metodička prevence Martina Krotilová. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobré dopoledne. Já jsem se na vás tak trochu nachystala nebo ne nachystala v rámci přípravy samozřejmě a když jsem se podívala na vaše webové stránky, tak je tam velkými písmeny napsáno 150 let průmyslovky Liberec ukazuje, jak se spolu s průmyslem mění i technické vzdělávání. Tak si myslím, že za těch 150 let tato škola udělala obrovský skok. Kam bychom, do jakého roku bychom šli, kdybychom chtěli pátrat po vzniku školy?
1: Tak určitě bychom šli do roku 1875, kdy byly první vlastně zmínky o naší škole, ale hlavně je to 29. srpen roku 1876, kde vlastně ministerstvem školství byla vlastně naše škola založena. Proto si vlastně tento rok připomínáme 150. leté výročí naší školy.
0: Tak dnes je opravdu jednou z nejstarších průmyslových škol v České republice, je to tak?
2: Je to tak, no.
0: No, v roce 2023, teď to trochu přeskočíme, došlo ke sloučení s textilkou.
1: Ano, sloučili jsme se vlastně se střední textilní školou v Liberci a vlastně v roce 2024 začala vlastně rekonstrukce této školy a teď vlastně jsme pod jedním jménem Průmyslovka Liberec.
0: No a teď už bychom se možná mohli podívat na maturitní obory, které nabízíte.
1: Tak nabízíme samozřejmě, jak už bylo, jak je tradicí, obor strojírenství, informační technologie, elektrotechnika. Samozřejmě každý ten z těchto oborů má další podobory, další zaměření. Dále také máme vlastně odědnictví a textilnictví a technické liceum.
0: No a kolik je u vás vůbec studentek? Protože mám takový pocit, že ještě donedávna převažovali kluci, studenti, hlásí se dívky. Na studium.
1: Dívky se hlásí, řekla bych, že na těch klasických jakoby oborech, které jsou takové tradiční, tak tam je to v jednotkách, ale nejvíce samozřejmě žákyň máme v oborech oděvnictví a textilnictví a na technickém liceu.
0: No, dnes je začátek školního roku, nejenom pro žáky základních škol, ale také pro studenty středních škol. Jak to u vás dneska probíhalo? Těšili jste se? Jak se vlastně těší pedagožky na nový školní rok?
2: My jsme se těšili. My máme za sebou už přípravný týden vlastně, kdy jsme už chodili se tak jako zžívat s novou realitou školního roku. A to je vždycky jaký náročný, spousta porad a školení a tak. Takže musím říct, že převládá ten pocit, že se vždycky už těšíme, až přijdou žáci a už se rozběhne takový ten běžný školní rok. A dneska to tam byla divočina, protože přišlo na 300 vlastně žáků prvního ročníku, takže se seznamují vlastně se školou a se svými třídními učiteli a prohlížejí si celou školu, že jsou různě po chodbách, jich tam spousta, má to takovou jako hezkou atmosféru.
0: Ještě jsou takový trošku vyukaní, mazáci to sledují, čtvrtý ročník.
2: Tak ty už vědí, kde jsou, že? Co se bude dít a ty už mají zase ten prstík tam tu maturitu, no, co je
0: no,
2: čeká.
0: To máte pravdu. Hosty dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Liberci Jana Závadská a pedagožka metodička prevence Martina Krotilová.

0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Máme tady zahájení školního roku a tak je jasné, že i našimi hosty jsou ženy, které jsou ze školství, zástupkyně ředitele střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Liberci Jana Závadská a pedagožka metodička prevence Martina Krotilová. No, často jsem slýchávala stesky studentů vaší školy. Pro boha, proč se máme furt učit tu češtinu, pořád ta literatura Karolína Světla, Karel Havlíček Borovský, pořád se učíme tyhle ty data a povinná četba. No, tak je to strašidlo, ano, protože ty kluci tam jdou se zájmem o techniku a musí se tam zkrátka dobře naučit, i když zase na druhou stranu ty základy by asi měl vědět každý.
2: Tak já myslím, že čeština jako by neměla být strašákem. My to všichni víme, že jdou naši jako žáci a žákyně studovat především technické obory. Takže se snažíme k tomu takto přistupovat. A tady myslím, že Martina to dobře vystihuje, k čemu jim to bude.
3: No, to jsou vždycky taky, když se snažíme motivovat, říkám, když budete randit s holkama z gymplu, tak budete moc zaujmout.
1: Třeba tím, že odnezvala budou recitovat básničku.
3: Přesně,
1: ano.
3: Přesně, no. A samozřejmě je všeobecný přehled a tak dále. Ale to jsou ty věci, které by jako v ideálním světě měl člověk asi dosáhnout. No a zároveň, už jsme tady zmiňovali, směřují k té maturitě, takže tam prostě stále to je takhle postaveno a tam se tomu nevyhnou.
2: A ještě mně přijde, že se říká český jazyk a literatura a mluvíme stále o literatuře, ale podle mého je důležité, že my se snažíme vést právě ke komunikaci, k nějakému projevu, aby dokázali vlastně obstát vůbec i na tom trhu práce, aby se dokázali o základní i potřeby říct, protože to mnohdy ani z těch základních škol neumí.
1: Napsat si životopis a tak dále, jenomže oponují, to udělá umělá inteligence. No,
2: je to bohužel. Trošku bude to náročnější, ale myslím si, že to zvládneme.
1: Nebo častý argument, proč se mám učit letopočty, když si to najdu na internetu, všechno to, co potřebuji.
2: A to je právě to, že si myslím, že už naše škola trošku opouští od toho memorování, protože se snažíme vlastně propojit vůbec to studium s tou praxí, protože naši žáci vlastně chodí ve druhém a třetím ročníku na povinné praxe do firem, se kterými úzce spolupracujeme a vlastně ty firmy nám dávají takový impuls, jak vlastně měnit vůbec to naše vzdělávání na naší škole, to studium a vlastně přístup. Takže my hodně i v rámci těch vzdělávacích programů spolupracujeme s firmami a snažíme se vlastně ten podnět od těch firem nějak zakomponovat do toho našeho vzdělávání, do studia.
1: A dostáváte potom třeba někdy i zpětnou vazbu od těch firem, že třeba vám zavolají, řeknou, no, tito studenti, to byli úplně skvělí, no, tenhle, no, to je takový nemakačenko, ten na ty ruce tady moc není.
2: Určitě, určitě, hlavně učitelé odborných předmětů jsou v kontaktu, v úzkém kontaktu vlastně s kolegy, s firem, protože mnohdy u nás vlastně máme učitelé, kteří prošli firmami a kteří vlastně jsou z těch oborů, takže to bych řekla, že je takový velký plus pro naše žáky. Že...
1: A tak ono to snad i dřív takto bylo, že ta praxe probíhala v nějaké firmě a po ukončení školy už se ten student takzvaně zaháčkoval
3: a
1: že se vychovávají.
3: A musím říct teda, že slýcháme, když třeba se chodí i na kontroly těch praxí nebo tak, tak vlastně slýcháme velmi pozitivní jako zpětnou vazbu na naše studenty a chválí si je v těch firmách, že jsou jako samostatní a pracovití a že toho spoustu znají a daří se jim, což je hezká vždycky zpráva, nebo hezky se to poslouchá.
2: A ještě vlastně, že máme vždycky burzu firem a tady vlastně studenti si mohou vlastně s každou firmou, hlavně z Libereckého kraje, domluvit tu praxi a to probíhá vždycky u nás ve škole, takže i ty studenti vlastně jsou nebo žáci a žákně jsou v úzkém kontaktu s těmi firmami a myslím, že to je velký benefit právě pro ně, že si to nemusí zase tak úplně schánit sami, ale že jim tam trošku dáme tu pomocnou berličku, kde tu firmu najít a kdo to je.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 150 let průmyslovky Liberec ukazuje, jak se spolu s průmyslem mění i technické vzdělávání. Nejenom o tom si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s hosty, kterými jsou zástupkyně ředitele střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Liberci Janou Závadskou a pedagožkou a metodičkou prevence Martinou Krotilovou, jinak mimo jiné obě češtinářky. No ale teď tady proběhla taková zajímavá věta v průběhu písničky. Děti jsou jiné a vývoj jde rychle dopředu a ty školy se musí přizpůsobit. Je to asi hodně náročné?
1: No, určitě v těch našich technických oborech, nebo hlavně v těch informačních technologiích, asi s tím masivním teďko rozvojem a nástupem umělé inteligence, tak tam to je asi nejmarkantnější. A jak jsme říkali, no, klobouk dolů vlastně před našimi odbornými vyučujícími, kteří na to dokážou jako
0: reagovat,
1: promptně reagovat a jsou schopni ty naše žáky připravovat neustále jako kvalitně a výborně na to, co se děje v tomhle tom oboru.
0: Dokážou se třeba ty studenti nebo studentky i nadchnout? Už jste třeba měli takové studenty, že opravdu jsou nadšené z toho oboru a baví je to? Nebo tam jsou někdy třeba, že se nedostali na jinou školu?
2: Já bych řekla, že většina žáků a žákyň jsou jako nadšení a věřím tomu, že i naši učitelé a především teď ti odborní jsou tak skvělí, že vlastně jim předávají tu lásku k tomu oboru a že pokud je podle mého ten odborný učitel natchne pro ten předmět, tak je to tak vlastně ten student nebo ten žák je ztracený a věřím tomu, že u nás se to neděje. Že od nás vlastně odcházejí žáci a žákyně, které chtějí jako dál vlastně ten svůj potenciál, který ta škola jim vložila, tak chtějí dál rozvíjet a chodí vlastně dál na univerzity, pokračují ve studiu a nebo jdou právě rovnou do těch firem.
0: Vy máte úzkou spolupráci s Libereckou Tůlkou, máte to takřka za rohem.
2: Ano, já myslím, že to je pro nás vlastně největší instituce tady v Libereckém kraji, která nás podporuje i v tom, že vlastně nejvíce žáků a žákyň tam chodí na ty povinné praxe, které právě v tom druhém a třetím ročníku musí absolvovat.
0: Tak vy máte také určitě i zajímavé vybavení na vaší škole.
1: To se taky, je tam velká snaha vlastně, která je často úspěšná, to aktualizovat vlastně v té potřebě toho vývoje, takže teď, když jen tak jako na mátku spolu nějaké roboty a vlastně automatická linka a strojírenská dílna, kovárna, multimediální ateliér a všechny možné prostě záležitosti a vybavení, které jsou tam k dispozici těm žákům. A určitě jsem na spoustu věcí ještě zapomněla. Takže myslím, že ta škola je v tomhle tom ohledu vybavená jako velmi bohatě a dobře.
2: A ještě vlastně učitelé, vlastně především ti odborní, neustále chodí na proškolování právě s těmi novými roboty, s těmi novými technologiemi, aby to dál mohli předat právě žákům a žákyním naší školy. Takže si myslím, že opravdu to jde ruka v ruce, jde to s těmi technologiemi a opravdu se snažíme reagovat na ty trendy, na tu změnu jak v myšlení těch žáků, tak i změnu těch technologií a tím, že prostě ten svět jde dopředu. A to fakt velké dík těm našim kolegům, především těm odborným.
0: Rodiče deváťáků, kteří nás teď právě možná poslouchají, nebo prarodiče, tak si říkají, no to by bylo něco pro naše vnuky, naše děti. Vy máte třeba i den otevřených dveří, dívala jsem se, je to 25. listopadu, samozřejmě do té doby ještě času dost, ale není špatné to třeba vědět, aby popřípadně zájemci se mohli k vám přijít podívat. No a v našem povídání budeme pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec hned po písničce.

0: Úterní dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje, tak hlavním tématem je liberecká průmyslovka, která slaví 150 let, liberecká průmyslovka, která má svůj školní parlament, dokonce i časopis, školní časopis Skrat, což je také hodně takový příznačný název, no ale také funguje v programu Erasmus. I o tom si ještě budu povídat se zástupkyní ředitele střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Liberci Janou Závadskou a s pedagoškou a metodičkou prevence Martinou Krotilovou. Program Erasmus je hodně fajn. Funguje to u vás dobře?
1: Ano, my jsme vlastně, naše škola je zařazená v Erasmu Plus, to znamená, že spolupracujeme se zahraničními firmami, školami a naši žáci ve třetím a ve čtvrtém ročníku vlastně vyjíždí do zahraničí a vlastně jsou v rámci firmy zaměstnáni a nabírají tady zážitky a zkušenosti.
0: Tak byly to zejména země, tuším, Španělsko?
1: Irsko, teď nově budeme zřejmě spolupracovat s Norskem, samozřejmě Slovensko, Polsko, ale nejoblíbenější zatím destinace je stále Španělsko, Valencie, Malaga, Teplo.
0: Teď si možná i mnozí posluchači říkají, no to je paráda, to my jsme nikdy takovéhle šance neměli, zkrátka dobře, byla doba taková, jaká byla. 150 let tedy liberecká průmyslovka slaví, nebude to jenom na papíře, ale bude to ve skutečnosti, budou velké oslavy, tak už nás můžete pozvat?
2: No, připravili jsme si na zářijový víkend vlastně 18. a hlavně 19. září oslavu toho 18. to proběhne pro naše žáky přímo v areálu školy a toho 19. je to sobota a vlastně je to akce, která je určená pro širokou veřejnost. Absolventy školy, přátelé školy, současné i bývalé vyučující a
1: budoucí,
2: přesně tak. No a škola bude prostě otevřená od 1 hodiny až do odpoledne, do 6. No a jednak bude možnost samozřejmě prohlédnout pro ty třeba bývalé nebo absolventy, tak to bude nějaká nostalgická procházka možná po místech, která si pamatují a která možná už dneska vypadají trošku jinak, než je mají v té své paměti. Samozřejmě jsme připravili spoustu různých zajímavých aktivit, jako bude třeba namátkou takový jako kvíz ala, no, hospodský, ale jako školní kvíz prostě, prohlídky školy, no a samozřejmě kulturní program, takže tam potom jako hřeb programu bude koncert, kapely, občerstvení je nachystáno, takže myslím, že když nám ještě bude přát počasí, tak to bude úplně perfektní a bude to krásný den.
0: Teď si tak říkám, až k vám přijdou ti pamětníci, tady jsem seděl, tady přesně v této lavici. No tak ta lavice už tam asi určitě dávno není, ale...
1: Myslím, že se dostanou právě i do prostor, do kterých se veřejnost běžně nedostane. To znamená, že to bude jako netradiční odpoledne, co se týká otevřených dveří. Bude i taková kavárna právě, kde by se mohli setkat absolventi se svými učiteli, učitelkami a mohli tady vlastně se i pročíst nějaké ty učitelské zápisníčky, možná třeba najít nějakou slohovku a myslím, že by to mohlo být pro všechny pěkné odpoledne. Všechno se to bude odehrávat v areálu školy nebo průmyslovky, ale v areálu Masarykova, který bude teda celé odpoledne až do večerních hodin otevřen a bude to moc fajn, věříme.
2: My se těšíme.
0: Jsme teprve teď na začátku nového školního roku, tak co byste popřáli všem studentům? Na závěr ještě se vás zeptám.
1: Aby se školy nebály, aby byli prostě spokojení.
2: No a aby si tam splnili nějaká svá přání, očekávání a aby když třeba jim ta cesta někdy bude připadat náročná, složitá, tak aby to nevzdávali.
1: A že v každé škole je vždycky někdo, na koho se mohou obrátit a myslím si, že každý učitelka tu práci vykonává ráda.
0: Vidíte to, a vy tam máte někoho, na koho se mohou obrátit v případě nějakých potíží, problémů?
1: Přesně tak, na nás dvě.
0: Na vás dvě.
1: Ale samozřejmě ne, jenom na nás dvě, prosím vás, i nám v budově. Jsou to další dva kolegové z poradenského pracoviště a máme i školní psycholožku.
0: Co více si přát?
1: Tak. Přijďte k nám.
0: Ať se vám i nadále dobře daří, ať vás vaše hodně, no, dal by se říct, náročná profese baví. Popřejeme i spokojené studenty a budu se na vás opět těšit. Hosty byly zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Liberci Jana Závadská a pedagožka metodička prevence Martina Krotilová. Mějte se hezky.
2: Děkujeme. Krásný školní rok.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A ze školy na zahradu, tedy na zahradu zítra po 11. hodině, takto suché, horké letošní léto dalo mnoha zahradám pořádně zabrat většinu poškozených míst. Můžeme postupně zachránit, co dělat se žlutým trávníkem, co dělat s polosuchými azalkami, no a tak dále, jak se starat o naši zahradu nadcházejícím babím létu. O tom si budeme povídat s majitelem zahradnictví Chuchelna Romanem Špidlenem po 11. hodině.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Píseň pro mne Václav Neckář v dopolední pod Ještědem. Když se jako host zábavného pořadu ocitnete hned vedle pivovarského Sládka, notabene ve městě piva, téma k hovoru je na snadě. Před lety se mu v našem studiu nevyhnul herec a moderátor Alfred Strejček.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možno si dát ani každý den. A pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát taky ucucával, ty pěny taky jsem nechápal, co. Tatínkovi na to může chutnat i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv, tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honily předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.
0: Tolik vzpomínky herce moderátora Alfreda Strejčka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Bývá nám tady ještě čas pro Jiřího Korna ve 12 hodin. Už se spoledními zprávami představí Hana Hauptvoglová a po hodině 12. jako vždy v písničkách na přání Filip Maisel. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová. Popřeji vám krásné září, hezkého 1. září a zítra ve středu po 9. hodině opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to stíží administrativu. Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby masážního salonu v Jablonci nad Nisou. Kvůli přeplněnosti vlaků budou do konce týdne jezdit z Hrádku nad Nisou do Liberce posilové autobusy. A čekáme postupně převážně velkou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Foglová. Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která dnes začíná platit. Doteď měli celou podporu na starosti obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek, jak říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Úřad práce bude posuzovat sociální a příjmovou situaci žadatelů, tedy splnění podmínek pro zařazení do evidence osob v bytové nouzi a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
1: Úřad také povede evidenci těchto bytů. Podle Svazu měst a obcí kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení také kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. Ministerstvo to odmítá. Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom informoval jí krajský mluvčí Vojtěch Hrobovský. Důvody ke zveřejnění výzvy podle něj policie sdělí, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí. Jako kontakt policie uvedla telefonní číslo 720 076 822. Policisté žádají o pomoc rodiče dětí, které využívali služeb salonu jak v prostorech provozovny, tak v domácím prostředí. Od zítřka budou z Hrádku nad Nisou do Liberce jezdit expresní autobusy. Jde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou cestou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září, v případě potřeby ještě začátkem následujícího týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila jde o mimořádné opatření související se začátkem nového školního roku.
3: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se ustálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, ale neznamená to trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden například zobrazoval muže tmavé pleti se skváceným nožem s textem Nedostatky ve zdraví. Nevyřeší chirurgové z dovozu. Obžalobě v kauze čelí taky šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude justice projednávat zvlášť.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme převážně velkou oblačnost, na horách může ojediněle slabě pršet, teploty jsou dnes mezi 20 a 23, na Českolipsku 24 stupni Celsia. K večeru bude oblačnost zase částečně ubývat. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout, a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Velký pozor dejte na silnici 1/35 ve sjezdu na napojení na dálnici D10 v Ohrazenicích ve směru na Prahu. Havarovalo tam osobní auto do svodidel, určitě zpomalte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné úterní poledne, asi není potřeba připomínat, že dnes je ten slavný první školní den, ale k tomu je také Mezinárodní den primátů. Ona je to samozřejmě shoda náhod, i když někteří učitelé na to možná budou mít úplně jiný názor. Tímto samozřejmě zdravím všechny zúčastněné a přeju úspěšný školní rok, a to ať učitelům, tak studentům a žákům. No a vám, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec, příjemný poslech u písniček na přání. Zdraví vás Filip Majsl.

Není všechno paráda, no tak tady se dá s Karlem Zichem určitě souhlasit, ale před námi rozhodně je, dá se říci, hitparáda vašich oblíbených písniček. Začínají nám písničky na přání. Do Českého rozhlasu Liberec samozřejmě můžete volat, můžete také psát. Volat na číslo 22 155 37 22 a psát na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a já už se na vaše přání moc těším.

0: Kapela Bee Gees a jejich oživovací neboli resuscitační Staying Alive, mimochodem jeden z členů této kapely, má dnes narozeniny, ale o tom si třeba budeme povídat později. Teď už je čas na první hudební přání v Českém rozhlase Liberec. No a kdo pak nám tu skříňku, řekněme hrací skříňku, dnes odpoledne otevře? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku. Doufám, že ji otevřeme hezkou písničkou.
0: To rozhodně. Já už vím, co budeme hrát, takže mohu říct, určitě otevřeme krásnou písničkou. Tak prozraďte, co to bude?
1: Ráda. Bude to...
0: Aha, tak tady nám zase trošičku chrastí signál. Takže tady asi budu muset odhalit tu písničku já. Jedná se o skupinu Brutus, první polibek. Teď se zdá, že už vás slyším dobře, tak můžete pokračovat.
1: To snad není pravda, tady už s tím signálem opravdu.
0: Ano, já tady bych možná ostatním posluchačům měl prozradit, že vy máte doma signál zásadně jenom v ložnici, ale já vlastně doma ani nemůžu prozradit, že když spolu mluvíme, tak zásadně v ložnici.
1: Jenom, to ještě jak tak, že já to musím mít balkon do kořán, aby opravdu se mě slyšeli trošičku, protože to je opravdu katastrofa.
0: No možná byste si ještě mohla zkusit stoupnout třeba na konferenční nebo noční stolek, na židličku, na postel.
1: Možná, že by to bylo lepší, to je pravda.
0: Tak to vyzkoušíme příště. Ale teď už povídejte, komu pošleme písničku.
1: Písničku děláme se legraci z toho samozřejmě, ale je to někdy teda v steku opravdu s tím signálem. Ale písničku pošleme pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Pozdravit si taky Jindřišku, Evičku do Turnova, vlastně měla Luďka. Děti dnes už vykročili do školičky, tak ať se jim daří učeně, ať jim jde a rodiče, aby byli schovývaví a trpěliví s nimi a než se zase zaběhnou do toho svého běhu.
0: Já myslím,
1: písnička je i pro vás do rádíka a krásný den všem a vám děkuji za výběr písničky se mnou a přišel se naslyšenou, se budu těšit.
0: My také děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

První polibek, tak u tohoto prvního polibku byste asi měli pocit, že vám někdo ústa otírá smírkovým papírem, protože už je pěkně fousatý. Však ho má také na svědomí skupina, která je na hudební scéně, věřte, nevěřte, už 60 let. Pravda, měla i různé jiné názvy, ale všichni ji známe jako kapelu Brutus. Za 10 minut bude půl jedné a pokračujeme v písničkách na přání a tentokrát se podíváme do e-mailu. Po delší pauze se opět ozývám s prosbou o zahrání písničky, tentokrát pro všechny, kterým to dnes zase začalo, mimo jiné pro mého syna Matýska, který nastoupil do třetí třídy a možná poslouchají vaše rádio v družině. Vybral jsem jim Jak jinak, Ne, pětku ne a Josef Melen. Děkuji předem za zahrání, s pozdravem Miroslav. Pane Miroslave, posíláme a přejeme úspěšný školní rok.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Českém rozhlase Liberec také trocha tvrdší muziky, i když tvrdší to záleží na úhlu pohledu, protože kdo má doma dvě a více dětí, ten tohle možná považuje za relaxační, skoro až ezoterickou hudbu. Elektrikáři z Austrálie, AC/DC a jejich Back in Black, to je písnička, o kterou si napsal pan Miloš, aby mu cesta do Prahy rychle utíkala. Tak šťastnou cestu, pane Miloši. No a my popojedeme dál v písničkách na přání a u té silniční tématiky vlastně ještě chvíli zůstaneme, protože nám přišel tento e-mail. Prosím, zahrajte The Tap Tap, ředitel autobusu pro holky z CISu a všem posluchačům.

0: Ano, to si zaslouží potlesk, jde Tap Tap a ředitel autobusu, ale bez potlesku budeme pokračovat dál v písničkách na přání, za to budeme pokračovat s naší další telefonistkou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Rašárka z Liberce. Zdravím všechny známí a přátelé. A dnešní písnička bude pro kamarádku Zuzku Lišku, která má dneska narozeniny. Takže milá Zuzko, hodně štěstí, zdraví a lásky. A posílám ti tvoji oblíbenou kapelu Mandraže a všem přeju hezký zbytek dne i vám.
0: Tak já si dovolím za Český rozhlas Liberec popřát paní Zuzaně také všechno nejlepší. Vám, paní Šárku, děkuju za zavolání a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Františkovy lázně, no řekněme si upřímně, to jsou asi ty poslední lázně, které byste po setkání s dětmi ve zhuštěné koncentraci, po kterých byste pásli. Skupina Mandraže je za námi, další přání před námi a kdo se k nám dovolal, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Ondra z Rakovnicka. Vybral jsem pro dnešní odpoledne písničku Když jde malý bobr spát od Petra Zkoumala a tuto písničku bych poslal všem dětem, ať mají úspěšný školní rok, ať se jim zkrátka všechno daří a ať je všechno v pořádku a mají se dobře a ať to zkrátka všechno dobře zvládají.
0: Tak pod to se podepisuji, vám přeju krásný den a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Také přeju den, děkuji za písničku a zase někdy naslyšenou.

Tak tady Petr zkoumal, když jde malý bobr spát, co teď dělají malí bobři, to netuším, ale vy určitě bdíte a voláte a píšete do písniček na přání. Zavolal nám pan Olda ze Semil, poprosil o písničku od Karla Černocha Víc než přítel a tuhle písničku posílá všem ze Semil a okolí a také hasičům ze Škodějova.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Sultans of Swing, údajně původně příšerná písnička, kterou Mark Knopfler dopracoval k dokonalosti. A s tou se teď představili v písničkách na přání, nebo spíš ji připomněli v písničkách na přání Dire Straits. 3 minuty po 3/4 na 1. No a teď zase nabereme z tuzemské hudební studánky. Napsal nám pan Luděk z Rochlice a poprosil, abychom písničku poslali Božence z Liberce, také Šárce z Liberce a Vlastíkovi z Rochlice a také všem, co si voláte a píšete do písniček na přání.

No a téměř celá hodina utekla jako voda, už máme 12 hodin a 53 minut a písničky na přání jsou téměř u konce. I když do Českého rozhlasu Liberec napsal ještě pan Petr, který poprosil o písničku pro Věru Dosemil na Letnou od Žalmana, Rána v trávě, a také nám napsala paní Hana, která připomíná, že dnes má 80. narozeniny legendární britský zpěvák Barry Gibb. No a písničky těmto dvěma příležitostem už jsou připravené a já se s vámi mezi tím rozloučím, protože za malou chvíli bude mít slovo Hana Hauptfoglová a zprávy a pak Alex a host, a Alex Minářová tentokrát přivítá u mikrofonu herečku Báru Munzarovou. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje krásné odpoledne a po 14. hodině opět naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Návrh rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Pavla dobrý. Slunice Bala ze zoo v Liberci už je v novém domově. Technická univerzita začne upravovat budovu v Mařanově ulici. Oblačno a teploty až 24 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký, řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka z motoristů sobě řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Slunice Bala z liberecké zoo v pondělí večer dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle zprávy odmluvčí zoo Barbary Tesařové zvládla Bala trasu dlouhou, zhruba 1700 kilometrů bez problémů. Do specializovaného zařízení cestovala v přepravním kontejneru, kde strávila víc než 24 hodin. Na cestě slunici doprovázeli její chovatelé a hlavní liberecký zoolog. Budou s ní ve Walesu několik dnů, aby jí usnadnili první dny v novém prostředí a tamnímu týmu předali všechny důležité informace a zkušenosti z dlouholeté péče o slunici. Úpravy náhradní školské budovy v Liberecké Mařanově ulici můžou podle Technické univerzity trvat několik měsíců. Budovu bývalých kolejí měla ode dneška využívat základní škola Kaplického. Podle hasičů ale nevyhovuje požadavkům na školské zařízení. Univerzita proto musí budovu upravit a znovu zkolaudovat. V předchozích letech hasiči pro provoz škol udělovali budově výjimku. Pokračuje mluvčí Technické univerzity Radek Pirkl.
4: Nyní jsme tu výjimku prostě nedostali. Počítáme s dlouhodobějším provozováním nějakých škol pro přechodnou dobu v těchto prostorách, takže se teď vydáváme cestou ne udělat nějaké kroky pro to, abychom zase dostali výjimku, ale prostě klasickou teda rekonstrukcí ty prostory připravit tak, aby dlouhodobě vyhovovaly.
2: Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí, jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a Kyjevskou oblast pokračují 6. den v řadě. Dnešní cílili hlavně na skladové prostory a železniční depa.
1: Počasí.
2: Odpoledne u nás má být hodně oblačné, pršet by mělo jen ojediněle a jen na horách. Teploty jsou od 20 do 23 stupňů, na Českolipsku stoupnou až ke 24 stupňům. Mírný západní až severozápadní vítr bude k večeru slábnout a to taky oblačnost bude zase částečně ubývat. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci na křižovatce ulic Svobody a Hrubýnova. Srazila se tam dvě osobní auta. S velkou opatrností křižovatkou projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když sjedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kole, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda
1: ano,
0: to,
1: ano.
0: Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno, takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatější nejčastější to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, tak u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede, druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a aneb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. Tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí. vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřenej, jo ne, je to Bára, je to Bára.

0: No a po mamince myslím, že hlasově. Hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to, ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí, myslím, bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě takové proto.
1: Potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: Zimina
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No, tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby masážního salonu v Jablonci nad Nisou. Ode dneška je pro dopravu uzavřená další část Jablonecké ulice v Liberci. A zítra čekáme opět hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výše dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Policisté žádají o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou. A to jak v prostorech provozovny, tak v domácím prostředí. Doplňuje mluvčí policie Vojtěch Hrobovský.
2: Aby se nám ozvali na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
1: V Liberci dnes se začíná další etapa oprav Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Podle informací magistrátu ode dneška dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Komenského a Teršova. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského zůstává otevřená, křižovatkou ulic Jablonecká a Teršova řidiči neprojedou. Omezení potrvá do konce září.
3: V prvním říjnovém víkendu se stávající uzavírka rozšíří až ke Gutenbergově ulici. Křižovatky s ulicemi Tyršova a Komenského budou obě neprůjezdné. Od 5. října pak bude stavební firma pracovat už jen mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Omezení můžou řidiči objíždět ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. Teď je přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat.
0: Počasí.
1: Večer bude ještě polojasno, později čekáme velkou oblačnost a výjimečně i slabé přehánky. Ochladí se na 13 až 10 stupňů. Nad ránem se oblačnost začne zmenšovat a bude znovu polojasno až oblačno. Kolem poledne se ale zase začne zatahovat a odpolední teploty stoupnou mezi 21 a 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli nehodě byl uzavřený nájezd na dálnici D10 v Ohrazenicích ve směru na Prahu. Osobní auto tam havarovalo do svodidel a doprava byla odkloněná přes Turnov. Tuto chvíli by místo už mělo být znovu průjezdné. Buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a hlavně pohodové první zářijové odpoledne. Samozřejmě začátek školního roku nabízí i patřičná témata a tady jsou některá z nich. V Turnově za zhruba 30 milionů korun rozšířili Waldorfskou školu. Turnovská Špéra vstupuje do dalšího ročníku s novým vedením a o tom budeme mluvit už v první polovině této hodiny. No a v druhé polovině se kromě jiného s Martinem Písaříkem vypravíme do Austrálie s rubrikou Co v učebnicích nebylo. Tady jedna rychlá kontrolní otázka, abych vás tak říkajíc uvedl do děje. Víte, jak v Austrálii poznáte na svatbě ženicha? No to je ten s těmi novými žabkami. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tak už nás oba pozvi nahoru, zpívá Václav Neckář. Tak sama se nahoru do vysílacího studia Českého rozhlasu Liberec pozvala naše redaktorka Jana Pavlíčková a hovořit budeme o waldorfské škole. O jednu třídu víc dnes otevřela waldorfská mateřská škola v Turnově. Díky nové přístavbě se její kapacita zvýšila z 50 na 75 míst. O školku, která se řídí principy waldorfské pedagogiky, je mezi rodiči velký zájem. Právě proto město Turnov do nového pavilonu investovalo. A podívat se tam byla už zmíněná redaktorka Jana Pavlíčková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak mateřská školka funguje v Turnově Daliměřicích už od 70. let, ale až v roce 1997 se změnila na waldorfskou. No a před 12 lety přišla další změna, to když ty původní takové obří budovy z dob socialismu nahradily nové, drobnější a na sebe navazující barevné pavilony. Ta nová přístavba je vlastně ve stejném duchu, takže na první pohled ani nepoznáte, která část je nová a která stará. Ostatně to byl i záměr celé té koncepce, jak mi řekl architekt Boris Šonský.
2: To je jakási herní kostka, barevná herní kostka. Zároveň je to drobná stavba, která se dělí na ty části. A je to z důvodu toho, že jsme v rodinné zástavbě, aby jsme tady nevytvořili obrovský pavilon. Předtím tady vlastně byly tři takový obrovský Tesco domy s Eternitem a tak dále, jak to bylo. Takže šlo v té koncepci se přiblížit k tomu okolí a vytvořit i něco, co je hravý, jednoduchý.
1: Ta nová přístavba přišla na 27,5 milionů korun, z toho ale město Turnov zaplatilo jenom 10% ceny. Zbytek je z evropských dotací.
0: A usnadila ta nová přístavba letošní zápisy do školky, že nebyl takový přetlak?
1: Ano, letos je to po mnoha letech vlastně poprvé, kdy školka nemusela nikoho odmítnout, protože jinak byl vždy počet těch zamítnutých žádostí opravdu obrovský, říká ředitelka waldorfské školky Petra Šorfová.
3: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem zájemcům. Jakože za těch 15 let se to nestalo. To je poprvé. Vlastně tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Měli jsme 50, teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: No a i to se zřejmě brzy zaplní, protože zájem mezi rodiči o alternativní druhy předškolního vzdělávání je stále velký. Ostatně Valdo Waldorfské školky jsou v Libereckém kraji jenom tři. Kromě Turnova je to ještě v Rovensku pod Troskami a v Semilech, podotýká Petra Šorfová.
3: Tady vlastně po té revoluci byla hodně silná základna antropozofická, takže tady vznikly tři školky. Hodně dbáme na individuální přístup k dětem, přirozený vývoj dítěte a vždycky se snažíme co nejvíce naplňovat jeho potřeby v tom daném věku. Ze zákona je dáno, že plně naplněná třída je 24 dětí, takže bychom mohli mít i víc, ale vzhledem k tomu individuálnímu přístupu je vždycky lepší, když ta třída je kolem 20 dětí.
1: No kromě waldorfské školky má Turnov ještě pět běžných mateřinek a jednu speciální pro děti se zdravotním handicapem. Celková kapacita všech školek v Turnově je 611 míst a teď v nich je aktuálně 532 dětí.
0: Objasnila naše redaktorka Jana Pavlíčková, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My se teď naopak budeme a snad i chytře ptát našeho regionálního stopaře. Se začátkem školního roku do škol nepřichází jenom noví žáci a studenti, ale i učitelé nebo ředitelé. Nové vedení bude mít mimo jiné i střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově. Za novou paní ředitelkou proto vyrazil i náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, zdravím do Turnova, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přímo z ředitelny Turnovské Špéry. Nejsem tady proto, že bych snad vstoupil do školy bez přizůvek, ačkoliv to je samozřejmě pravda taky. Jsem tady hlavně proto, že dnes měla první den nová ředitelka střední umělecko-průmyslové školy a vyšší odborné školy v Turnově Veronika Švajdová. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: Tak když nastupuje někam nový ředitel, ředitelka, většinou mívá nějakou vizi, kam by se měla ta instituce ubírat, tak s jakou vizí nastupujete vy?
3: Tak mou vizí nebo takovým velkým plánem do budoucna by bylo zachovat to nejlepší, co tady máme. To je tedy ta tradice, to kvalitní řemeslo, ale propojovat to i s těmi moderními technologiemi, rozvíjet to vzhledem k nějakým současným potřebám, aby ti naši absolventi byli co nejlépe připraveni na reálný život, který je čeká, když absolvují.
2: Vy jste to přesně zmínila, že samozřejmě spousta těch oborů, které tady vyučujete, tak jsou hodně tradiční, jako šperkařství a podobně. Ale zároveň už se hodně začíná i do toho uměleckého odvětví dostávat moderní technologie, jako třeba 3D tisk a podobně. Máte nějaký plán, jak školu na tyto nové technologie zadaptovat?
3: Tak samozřejmě, že nejlepší by bylo, kdyby se nám povedlo oboje propojit, zůstat v té tradici, v tom řemesle a rozšiřovat ji právě o nové technologie, o kterých jste mluvil. Bylo by nejlepší, kdyby se dařilo navazovat na původní a tradiční právě tím novým, co nám ten současný svět umožňuje, nabízí a tam, kam se posouvá. Takže jsme otevřeni právě tomu propojování a tomu reálnému současnému trendu.
2: A zároveň samozřejmě jedna věc je to, že se něco naučíme ve škole. Ale já třeba z dob svých především teda později vysokoškolských studií si pamatuju, že mě pak hodně bavila ta praktická část, to provázání do praxe, které pak studentům leckdy umožní právě další uplatnění, přičemž zrovna Turnovská Špéra má několik určitě zajímavých absolventů, takže budete nějakým způsobem tady to provázání s praxí dál posilovat?
3: Nám se velmi dobře daří, aby naši mladí studenti, studentky, žáci i žákyně chodili na praxe přímo do toho prostředí těch firem. Jsme rádi, že se nám daří propojovat školu právě s našimi regionálními partnery, kteří našim studentům, žákům, žákyním, studentkám nabízí tu možnost seznámit se s tím reálným prostředím těch firem, nabízí možnost získávat tam praxi a chtěli bychom právě posilovat tuto jedinečnou možnost, která se nabízí. A stejně tak se nám daří využívat i nějakých větších programů, jako třeba Erasmus+, kdy naši studenti vyjíždí do světa, jezdí na školy, které s námi spolupracují a tím získávají jedinečné zkušenosti i s tím, jak se to dělá vlastně jinde. A to pak využívají ve svém dalším životě. A to je asi to nejlepší, co jim můžeme my nabídnout a co i oni pak zpětně hodnotí, že jim to hodně dalo.
2: To opravdu věřím. Já přeju jak vám, tak studentům, aby se to dařilo i nadále. Slyšeli jste tedy novou ředitelku střední umělecko-průmyslové školy a vyšší odborné školy v Turnově Veroniku Švajdovou.
1: A společně s ní jste slyšeli také našeho regionálního stopaře Patrika Fischera. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: tedy v Austrálii daleko bezpečnější poplácat a pohladit krokodýla než koně. No a teď už pro vás má pozvánku do Austrálie Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pár slov, pár kroků, pár gest, ano, tak to občas vypadalo, když člověku jeho milovaná Škoda 105L začala vařit na polní cestě mezi dvěma vesnicemi. Pár nevybíravých slov, pár nervózních kroků a pár obscénních gest, ale jinak je samozřejmě Škodovka takové naše národní stříbro. Škoda Auto je největším výrobcem automobilů v České republice, i když je součástí německého koncertu Volkswagen, a dalo by se říct, že Škodovky jsou taková naše národní auta a pravdou je, že Češi na ně většinou nenechají dopustit, i když je fakt, že si z nich dělají i srandu. Říkalo se třeba o Škodě Favorit, že vyhřívaná zadní skla má hlavně proto, aby člověka nezábly ruce při tlačení. Ale my teď budeme mluvit o jiném modelu, o modelu Škoda Octavia. Věděli byste, jak dlouho je na světě? No, dnes je to přesně 30 let. Nový model Octavky spatřil veřejnost 1. září 1996. A jaké auto si asi jednou pořídí děti, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová, to se dozvíme právě teď.
1: Jaká znáte česká auta?
2: Já znám autodráhu.
3: Mazdu třeba. Mazda je takový český auto, si myslím. BMW, Audi, Hyundai, Citroen a ještě Formule 1 a Ferrari.
1: A jaká je česká značka auta?
3: Já vím, to je Škoda Auto.
1: Znáte nějaké typy Škodovky?
3: Škoda Mercedes a ještě Škoda Hyundai.
1: A kde se ty Škodovky u nás vyrábějí?
3: To nevyrábějí u nás, to vyrábějí někde, kde jsou sisly. My jsme byli někde s babičkou na výletě, tam jsme krmili sisly. A pak jsme se jeli podívat s autobusem, kde jsou Škodovky.
1: Máte někdo Škodovku?
3: Můj táta má takovou vojenskou Škodovku.
1: Jaké byste si přáli auto jednou?
4: Já bych si přála bílý Fiat Ducato.
5: Takový se 6 sedadly auto.
3: Citroen.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. Podle obcí to celý proces prodlouží. Provoz u Turnova omezuje havárie cisterny. Policie pohřešuje ženu s elektroklem. Naposledy ji viděli u Raspenavy. Hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Hopfoglová přeje klidné odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření, jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmů. Dosud to měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Richteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
4: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
3: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci pro školení. U Turnova dnes odpoledne havarovala cisterna s vysoce hořlavou látkou. Policie preventivně evakuuje lidi z blízké firmy Agba. Silnici 1/10 částečně uzavřela. Neprůjezdná je od sjezdu ze silnice 1/35 až ke kruhovému objezdu ve Vesecku. Cisterna se převrátila na bok a unikají z ní provozní kapaliny. Podrobnosti přidává mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
5: Pomocí spektrometru jsme detekovali, o jakou převáženou látku se jedná. Došlo pouze k drobnému úniku té převážené látky. Uniklé kapaliny jsme zasypali sorbentem. Na místě nejsou žádní zranění.
3: Policie pátrá po 52-leté Michaele Markové. Naposledy ji svědci viděli v neděli večer u Raspenavy. Poslední zprávu o sobě podala včera večer. Pohybuje se na černožlutém elektrokole a používá bílou helmu. Žena je 182 cm vysoká, hubené postavy, má dlouhé prošedivělé vlasy spletené do dredů a umělý chrup. Na sobě může mít světle modrou mikinu. Jakékoliv informace o ženě policisté přijmou na lince 158. Na rozvodnění nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení s odvoláním na své zdroje, o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní policisté objevili několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu.
2: Počasí.
3: V noci teploty poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude nejdřív polojasno, později oblačno, pršet by mělo jen ojediněle. Zítra ráno čekáme polojasno až oblačno, kolem poledne začne oblačnost zase přibývat a odpolední teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 21 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Jak jsme vám už říkali, kvůli havárii cisterny je silnice 1/10 neprůjezdná od sjezdu ze silnice 1/35 až ke kruhovému objezdu ve Vesecku. K tomu dejte pozor také na silnici 1/38 mezi obcí Obora a Doxy. Na železničním přejezdu jsou rozsypané dlažební kostky. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A přejeme vám také hezké a hlavně pohodové úterní odpoledne. Poslední vlak Niklase Vintna před 87 lety zastavila válka. Až na malou hrstku ji většina dětí, které ji měly odjet, nepřežila. Matka paní Charlotte byla výjimka, podařilo se jí dostat do Švédska a o tom bude hned naše první reportáž v této hodině. Pak se v rámci pochoutkového roku naučíme s Patrikem Rozehnalem připravovat dančí závitky s vinou omáčkou, takový alkoholický nevinný recept. No a vzhledem tomu, že skončily prázdniny, je čas také trochu bilancovat a v druhé polovině hodiny se podíváme na to, jak jsou na tom Češi s cestováním a s turistikou. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 11 minut po 15. hodině a také 1. září, to je docela důležité datum. Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Niklase Wintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevěl. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2 sestry, Lídu a Gertu Mertovi z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
1: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice. Narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
2: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
1: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
2: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
1: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
2: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Niklasi Wintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
1: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Wintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ten kluk není vůbec jako my, zpívá Voxel v nahrávce V naší ulici. No a jak potom to má člověk v Českém rozhlase Liberec uvést Patrika Rozehnala? On vám v neděli Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Jednalo se o hadanší závitky původně od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku. A my vás teď naučíme zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Vy už je určitě znáte, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a právě Jaroslav Sapík. U přípravy dalších závitků asistoval kolega Patrik Rozehnal jako mlsný kocour a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou. A k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu. A pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si tam dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím a jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme, ne nakrájeme takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavím na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Vodu se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Slyšeli jste sami, po dančí závitcích s vinou máčkou se budete určitě olizovat. No, Patrik rozehnal ten, co olizoval tak vehementně, že se 14 dní nemusí holit. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovýrok.cz, je tam samozřejmě také původní recept od Václava Segla z Praskoles. No a v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024 a půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec, Petra Černocká a Nákladňák. A my jsme se vlastně díky téhle písničce, dá se říct, nestárnoucí, vypravili na cesty. A to se zrovna docela hodí, protože, jak známo, skončily prázdniny a můžeme bilancovat. Česko, to je, zdá se, země pro turisty zaslíbená, už soudě podle těch turistických značek, kterými jsme ve světě pověstní. No a generály Česká pojišťovna provedla docela hluboký průzkum, co se týče Čechů, turistů, a o tom si teď budeme povídat se specialistkou externí komunikace Generali České pojišťovny Pavlínou Adámkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No na úvod se tedy musím zeptat, co hlavně ukázal ten průzkum o českých turistech?
1: Tak průzkum potvrdil, že Češi jsou opravdu národem turistů. Turistice se věnuje 49% dotázaných a výlet několikrát do měsíce podniká 38% z nich. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. A zajímavostí je také fakt, že většina lidí nevnímá turistiku primárně jako sportovní výkon, ale jako zážitek.
0: No, jak jsem si tak v rychlosti prošel ten průzkum, tak on ukázal poměrně velké rozdíly mezi generacemi, které to jsou.
1: Je to tak, největší rozdíly vidíme v tom, kde a jak jednotlivé generace hledají inspiraci, zatímco starší generace spoléhá především na doporučení rodiny a přátel, tak mladí lidé čerpají inspiraci hlavně na sociálních sítích a častěji využívají pomoc také umělé inteligence.
0: No, vy jste zkoumali také takzvaný overturismus, jenom pro objasnění, to je vlastně stav, kdy je nějaká turistická destinace natolik turisticky frekventovaná, že to negativně ovlivňuje kvalitu života místních obyvatel i zážitek samotných cestovatelů. Tak jak to Češi vnímají?
1: Ukázalo se, že až 64% Čechů považuje overturismus za problém týkající se i České republiky. Lidé nejčastěji zmiňovali, nikoho to snad nepřekvapí, Prahu a jiné navštěvovanější památky, například Karlův most nebo Pražský hrad. Nejvíce lidem vadí velké množství lidí, nepořádek nebo hluk.
0: Součástí té turistiky je také příprava na výlety. Na co Češi turisté dbají, než vyrazí do přírody nebo za památkami?
1: Češi jsou v přípravě poměrně praktičtí, nejčastěji sledují předpověď počasí a před samotným výletem řeší hlavně, aby měli dostatek vody a jídla a vhodné oblečení nebo obuv.
0: A vy sama se věnujete turistice?
1: Ano, věnuji.
0: A které je takové nejoblíbenější místo pro vás v Česku?
1: Nejoblíbenější místo v Česku jsou pro mě rozhodně Krkonoše, odkud jsem se včera vrátila.
0: Tak to samozřejmě my tady v Libereckém kraji moc rádi slyšíme. Tak to jsme si hezky popovídali se specialistkou externí komunikace Generali České pojišťovny Pavlínou Adámkovou. Já vám moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Karel Gott, Zůstanu svůj. S vámi dál zůstává Český rozhlas Liberec. Od reprízy Pochoutkového roku už uplynula zhruba půl hodina, to znamená, že Patrikovi Rozehnalovi už snad slehlo. No a tak vás může v plné síle společně s hercem Janem Přeučilem provést další humoriádou. Dnes vám tedy budou společně nabízet scénky a ukázky z pořadu. Vy budete vybírat humor podle svého gusta. My se uslyšíme zase za hodinu, to znamená po 17. hodině ve Dni v kraji. Do té doby vám Filip Majsl s Českým rozhlasem Liberec přeje příjemné odpolední chvíle a hezký poslech. A samozřejmě, že se na vás budu těšit.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie zadržela na Liberecku výrobce pervitinu. Silnice Balla ze ZEO v Liberci už je v novém domově. Ředitelství silnic a dálnic prověří novou silnici z Turnova do Úlibic i ve variantě 4 pruhu. A zítra čekáme opět hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hubfoglová. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu při domovních prohlídkách. U nich zajistili 3 nelegální varny, víc než kilogram pseudoefedrimu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem i na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muže jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský.
3: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
2: Silnice Balla z Liberecké zoo v pondělí večer dorazila do svého nového domova ve Velsu. Podle zprávy od mluvčí zoo Barbary Tesařové zvládla Balla trasu dlouhou zhruba 1700 kilometrů bez problémů. Do specializovaného zařízení cestovala v přepravním kontejneru, kde strávila víc než 24 hodin. Na cestě slonici doprovázeli její chovatelé a hlavní liberecký zoolog. Budou s ní ve Velsu několik dní, aby jí tam usnadnili první dny v novém prostředí a tamnímu týmu předali všechny důležité informace a zkušenosti z dlouholeté péče o slonici. V rámci nového posudku na plánovanou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic se bude prověřovat i varianta 4 pruhu. Původně ředitelství silnic a dálnic se 4 pruhy počítalo, nakonec ale v původním posudku zůstala jen varianta 2 pruhů a místy střídavý 3 pruh. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se situace po vyžádání nového posudku změnila.
4: Je požadavek ze strany Královického kraje, to řeší ve 4 pruhu. Tak je potřeba prověřit i tuto variantu, protože je výrazně preferovaná i veřejností a osobně s tím souhlasím, protože to 2+1 není úplně ideální technické řešení z hlediska kapacity a bezpečnosti. Takže i toto bude vlastně v rámci procesu EIA prověřováno, včetně ekonomických hodnocení.
2: Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřební. Jeden ze 2 vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově, další se do České republiky vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 80 schozů vody z bambivaků.
1: Počasí.
2: Večer bude ještě polojasno, později v noci čekáme velkou oblačnost a výjimečně i slabé přehánky. Ochladí se na 13 až 10 stupňů. Nad ránem se oblačnost začne zmenšovat a bude znovu polojasno až oblačno. Kolem poledne se ale opět začne zatahovat a odpolední teploty stoupnou mezi 21 a 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Po nehodě cisterny je uzavřená silnice číslo 10, a to v úseku od sjezdu ze silnice 1/35 až ke kruhovému objezdu ve Vesecku, Turnově Vesecku. Hasiči tam odklízejí kapaliny, které z cisterny unikly.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ty dokončíš. Končí.
6: Já mám
5: nalíkají. Co je z toho zdrudaná?
7: My jsme to
5: chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: My jsme opět připraveni a doufám, že i vy poslechnout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
6: Ano.
7: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobě Jirka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v před síní bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkala, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás Podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních, no. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral.
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle Činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu Činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ano, ale ano. Že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel, bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí. No,
8: ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha, máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, o přítomných raději nemluvme, ano? A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco spolu?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí Otopení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím z Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku. A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Haló.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: A těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou. Dobrá. Děkuju za to hlasování. Děkuju vám všem za pomoc. A tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli. A vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat. Já nevím, jestli vám
8: bylo to...
9: Bylo to dost hrozný, teda.

0: Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Mm-hmm. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde, měli, kde bojovali o Japonsko.
1: A do toho jste přišla
0: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
1: No, ano, ano.
0: A oni mě přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
1: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
0: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, ona s ním byla strašná sranda.
1: Jako v té škole, myslíte?
0: Jako všude. Úplně
1: takže
0: absolutní...
1: Takže veselostí vás.
0: On mě dostal absolutním humorem.
1: Ano.
0: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
1: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň. Vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
0: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
1: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
0: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to, to já teda, ale to je neštěstí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
4: ano.
3: Já jsem rád, že tady se, jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Menzel, Jirka Menzel,
4: ano.
3: Říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
4: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
4: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
4: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Kytka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mhm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalej 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský.
4: Jsou. Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, to jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. To nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: krásná!
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie pohřešuje ženu s elektrokolem, naposledy ji viděli u Raspenavy. Technická univerzita začne upravovat budovu v Mařenově ulici. Jablonecká poptávková doprava ode dneška obsluhuje také Kinast a Lukášovské údolí. Hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Policie pátrá po 52leté Michaele Markové. Naposledy ji svědci viděli v neděli večer u Raspenavy. Poslední zprávu o sobě podala včera večer. Pohybuje se na černožlutém elektrokole a používá bílou helmu. Žena je 182 cm vysoká, hubené postavy, má dlouhé prošedivělé vlasy spletené do dredů a umělý chrup. Na sobě může mít světle modrou mikinu. Jakékoliv informace o ženě policisté přijmou na lince 158. Úpravy náhradní školské budovy v Liberecké Mařanově ulici můžou podle Technické univerzity trvat několik měsíců. Budovu bývalých kolejí měla ode dneška využívat základní škola Kaplického. Podle hasičů ale nevyhovuje požadavkům na školské zařízení. Univerzita proto musí budovu upravit a znovu zkolaudovat. V předchozích letech hasiči pro provoz škol udělovali budově výjimku. Pokračuje mluvčí Technické univerzity Radek Pirko.
2: Nyní jsme tu výjimku prostě nedostali. Počítáme s dlouhodobějším provozováním nějakých škol pro přechodnou dobu v těchto prostorách, takže se teď vydáváme cestou ne udělat nějaké kroky pro to, abychom zase dostali výjimku, ale prostě klasickou teda rekonstrukcí ty prostory připravit tak, aby dlouhodobě vyhovovaly.
1: Základní škola Kaplického se měla stěhovat kvůli chystaným stavebním úpravám své budovy. Začít mají příští rok na jaře. V případě, že nebude budova v Mařanově ulici včas k dispozici, bude se podle primátorova náměstka Ivana Langera za starosty pro Liberecký kraj škola muset přestěhovat jinam. Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou ode dneška nově zajíždí do Kinastu a do Lukášovského údolí. Celkem už Jablonecká dopravní nabízí poptávkovou dopravu v 8 lokalitách. Nástupních míst je necelá stovka. Pokračuje ředitel Jablonecké dopravní Luboš Vejnár.
3: Nové oblasti číslo 132, což je oblast Kinastu, tak tam přibývá 9 nových nástupních míst. V oblasti číslo 133 Lukášovské údolí 10 míst a celkově poptávková doprava už obsluhuje 95 nástupních míst.
1: Po prázdninové pauze služba začala znovu fungovat také v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tam je určená hlavně pro svoz dětí do školy. Soud na Slovensku propustil Ukrajince obviněného v kauze přípravy žhářského útoku na dronový závod v Prešově. Podle něj není důkaz, že by dotyčný o připravovaném útoku věděl. Prokuratura proti rozhodnutí podala protest. Policie minulý týden oznámila, že překazila pokus o sabotáž na východě Slovenska. Bližší informace o motivech ani případném objednavateli neuvedla.
0: Počasí.
1: V noci teploty poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude nejdřív polojasno, později oblačno, pršet by mělo jen ojediněle. Zítra ráno čekáme polojasno až oblačno, kolem poledne začne oblačnost zase přibývat a odpolední teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 21 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v České Lípě na křižovatce ulice Děčínská a Hrnčířská. V dolním centru města je na vozovce rozlitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: A přejeme vám také příjemné pozdní první zářijové odpoledne. V Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, jsou 4 minuty po 17. Školy v našem kraji využily prázdnin k investování do obrav. Liberecká průmyslová škola slaví 150. výročí založení a nezvykle krátkou pauzu měli po sezóně florbalisté Liberce. I o tom kromě jiného budeme mluvit v následující hodině, kterou zahájí Hana Hauptfoglová s souhrnem regionálních zpráv. Filip Majsl přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Velsens v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Upřesňuje mluvčí policie Vojtěch Hrobovský.
2: Na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
1: V rámci bezpečnosti opravilo vedení městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou chodníku tamní školy. Práce ale pokračují i v úseku od křižovatky ve směru na Rochlice až do Vratislavického pivovaru a také u Vratislavického hřbitova. Co všechno se tam chystá a kdy bude hotovo, přiblížíme krátce po půl šesté. Oldřichov v Hájích má ode dneška znovu vlastní školu. Před 46 lety tam zrušil tehdejší okresní výbor. Se záměrem školu obnovit přišla obec před 3 lety, kdy sousední škola v Mníšku vypověděla Oldřichovu spádovost a děti pak museli jezdit do Liberce, Chrastavy nebo Raspenavy. Dnes odpoledne havarovala u Turnova cisterna s vysoce hořlavou látkou. Převrátila se na bok a unikly z ní provozní kapaliny.
3: Pomocí spektrometru jsme detekovali, o jakou převáženou látku se jedná. Došlo pouze k drobnému úniku té převážené látky. Uniklé kapaliny jsme zasypali sorbentem.
1: To popsala zásah hasičů jejich mluvčí Jaroslava Benešová. Policisté také preventivně evakuovali lidi z blízké firmy Agba. A v Liberci začala další etapa oprav Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského zůstává otevřená. Křižovatkou ulic Jablonecká a Tyršova řidiči neprojedou. A toto omezení potrvá do konce září.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máš chuť majoránky, to nám před malou chvílí dospíval Karel Zich, no a čím nám zbytek dneška a zítřek okoření počasí, to už prozradí Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve se pojďme podívat na chuť dnešního večera, noci a rána. Jaká bude?
2: Zpočátku nám bude převažovat ještě malá oblačnost, bude polojasno, ale přes noc té oblačnosti bude přibývat, takže postupně možná dokonce oblačno až zataženo. A mohou se vyskytovat i slabé přehánky, větší pravděpodobně je hlavně na horách, na těch Jizerských horách a ve Frýdlantském výběžku, ale znovu zdůrazňuji, že ty přehánky budou slabé. No a nad ránem se nám ta oblačnost bude opět zmenšovat. No a nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 10 stupni Celsia, takže o něco málo chladněji, než tomu bylo dnes.
1: To ranní počasí se tváří docela optimisticky. Jaké tedy bude zítřejší, tedy jaký bude zítřejší den?
2: Zítřejší den začneme s malou oblačností, ráno ještě bude polojasno nebo oblačno, ale už kolem poledne té oblačnosti od západu začne přibývat a přes den bude pak hodně oblačnosti. S tím, že ani zítra není vyloučena slabá přehánka, opět hlavně ve Frýdlantském výběžku a na horách, ale ta pravděpodobnost je ještě nižší, než tomu bylo dneska, nebo než tomu bude přes dnešní noc. No a nejvyšší denní teploty zítra podobné těm dnešním, mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách do 19 stupňů. No a ten mírný vítr, který nám dneska foukal, tak zítra už bude pouze slabý.
1: Říká Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Přeju pěkný podvečer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak svět přichází o básníky, písnička, která nás svým způsobem přivádí do školních lavic, což je docela příhodné. Jak určitě víte, v Česku dnes začal nový školní rok a děti se po prázdninách znovu vrátily do školních budov. Někde se můžou těšit na nově opravené prostory. Města a obce totiž léto využívají na opravy školních budov. Třeba v Liberci se to týká 15 škol. Někde ještě dělníci stále pracují, třeba na základní škole Kaplického. A jak to tam vypadalo, se ráno Martin Kolín ptal reportérky Kateřiny Kubíčkové.
1: Tady v Libereckém Doubí se na základní škole Kaplického zatepluje tělocvična. Je to jediná stavební úprava, která je na první pohled na budově školy vidět. Já jsem se u té tělocvičny byla podívat, je to zkrátka obehnané lešením. Nicméně to jsou aktuálně jediné stavební práce, které tady jsou vidět. Jde o součást takzvaných EPC projektů, které Liberec dělá i na několika dalších školách. Za úkol mají snížit náklady na energie. Nicméně hlavní stavební práce by tady na budově školy měly teprve začít. Město totiž plánuje na střeše vybudovat další patro s novými učebnami. Z toho důvodu se měla škola přestěhovat do náhradní budovy v Mařanově ulici v nedalekém Vesci. To se taky na konci června stalo. Minulý týden se ale ukázalo, že náhradní prostor, který vlastní Technická univerzita v Liberci, nedostane povolení od hasičů. V budově tak aktuálně není možné školu provozovat a proto se základní škola Kaplického musela v podstatě za víkend přestěhovat zpět do své původní budovy sem do Doubí.
2: Tak úpravy a opravy jsou důležité, na druhé straně školní rok už začal, tak ohrozí to nějak výuku?
1: Podle ředitele školy Pavla Zeronika ne, zateplení tělocvičny by mělo být hotové nejpozději příští týden, tudíž škola bude moct začít tento prostor využívat. Práce na nástavbě školy tak ty zatím nezačaly. Primátorův náměstek Ivan Langer za Starosty pro Liberecký kraj předpokládá, že by to mělo být příští rok na jaře. Aktuálně město čeká na vyjádření Technické univerzity, která musí budovu v Mařanově ulici upravit, aby splnila normy hasičů. V případě, že by se měly úpravy náhradní budovy protáhnout natolik, že by ohrozily začátek prací na nástavbě v Kaplického ulici, musel by magistrát žáky a učitele přemístit jinam. Aktuálně proto bude hledat i další náhradní prostory. Náměstek Langer ale doufá, že se budovu v Mařanově ulici podaří včas upravit a skolaudovat.
2: Jak se k tomu staví Technická univerzita?
1: Její mluvčí Radek Pirkl mi řekl, že univerzita nyní budovu v Mařanově ulici upraví pro potřeby dětí a školy. Trvat by to podle něj mělo několik měsíců. Budova původně sloužila jako vysokoškolské koleje. Základní školy v ní bylo možné provozovat pouze díky výjimce, kterou jí hasiči udělovali. Letos už ale budova tuto výjimku nedostala.
2: My jsme mluvili o těch opravách a úpravách. Pojďme se tedy k těm opravám ještě vrátit u dalších škol, kde se o prázdninách pracovalo.
1: Například na základní škole Dobijášova se v létě opravovala sociální zařízení. V budově základní školy Švermova zase dělníci staví nové třídy v bývalém bazénu. Hotové by měly být na konci září. Na mnoha školách pak město dělalo zmíněné EPC projekty. Třeba na základní škole Barvířská se v rámci nich zatepluje budova školy a má i nová okna. Jinde se zase měnila světla nebo se instalovala vzduchotechnika. Mezi dalšími zapojenými školami je třeba Lesní, Orlí, Sokolovská, Broumovská nebo Alojzina Výšina.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Je minuta po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a na začátek školního roku dobrá zpráva. Vratislavičtí školáci se zítra vydají do školy po zbrusu novém chodníku. V rámci bezpečnosti ho opravilo vedení městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou. Práce ale pokračují i na dalším více než kilometrovém úseku od křižovatky ve směru do Rochlice až k vratislavickému pivovaru nebo u vratislavického hřbitova. Co všechno se tam chystá a kdy budou dokončeny práce, které nyní zpomalují dopravu ve směru na Liberec, zjišťovala reportérka Jana Švecová a do terénu se vypravila s vedoucím technického odboru městského obvodu Vratislavice nad Nisou Pavlem Podlipným a začali právě na opraveném chodníku před školou.
1: Samozřejmě naší prioritou je, aby byl bezpečný pro školáky.
2: No, on je to tady takový, skoro bych řekla, dopravní úzel, protože je tady křižovatka, přechod od zastávky tramvaje, příchod od sídliště. Další chodník budujete na výjezdu z Vratislavic směrem do Liberce, kde je teď také trochu omezený provoz.
1: Rekonstruujeme chodník v délce 1500 metrů od křižovatky s ulicí Rochlická po křižovatku s ulicí Nad školou směrem k pivovaru. Celý ten projekt se týká zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice první třídy.
2: Tak konec konců je tady poblíž lékárna, takže ta bezpečnost je na místě.
1: Provoz na této komunikaci je opravdu velice výrazný. Navazuje na komunikaci směrem ke hřbitovu.
2: Tam se za chviličku půjdeme podívat. Teď tady stojíme, ale vidím tady hlínu u toho chodníku, kde teď trošku uhýbáme před projíždějícími nákladními vozy.
1: Součástí chodníku bude i vybudování nového pásu zeleně zhruba o šíři 1 metru, který by měl oddělit vozovku nebo komunikaci ulice Tanvaldská od tělesa chodníku a tím bychom měli zvýšit i bezpečnost chodců.
2: Tady potkávám mladou maminku s kočárkem.
3: Já to vnímám spíš pozitivně, že se dočkáme hezkýho chodníku a budeme mít kde jezdit a teď si najdu cesty prostě, kde to jde a dá se to.
2: Tady potkávám jednu starší obyvatelku.
4: Myslím si, že až budou chodníky hotový, takže budou rádi všichni.
2: Teď jsme tady u hřbitova, také tady vidím stavební stroje. Tady se dělá co? Protože nedávno jste tady vystavili nové parkoviště?
1: Ano, to je pravda. A v rámci celého toho projektu jsme v letošním roce provedli celoplošnou opravu této komunikace v ulici Nad školou podél hřbitova, protože ten technický stav nebyl úplně optimální.
2: Já jsem si všimla, že sem jezdí nejenom návštěvníci hřbitova, jezdí sem pejskaři, jezdí sem lidé z koli, v zimě na běžkách, tak to s tím nějak souvisí?
1: Zcela nepochybně, protože ten technický stav komunikace nebyl úplně optimální.
2: Zatímco tady se už práce dokončují, rekonstrukce chodníků od křižovatky s ulicí Rochlickou až k pivovaru mají být hotové v listopadu.
1: Celý projekt je ve výši 20 milionů korun bez DPH.
2: Polovinu z toho uhradí evropský projekt.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Věra Martinová, toulavý džíny v Českém rozhlase Liberec. My se touláme v rámci dne v kraji, po našem regionu. A asi vás nepřekvapilo, že během prvního školního dne se v našem vysílání hodně mluvilo o školách. Například o liberecké průmyslovce, která letos slaví 150 let od svého založení. Pozvání do studia od Ivety Kalátové dopoledne přijali dvě tamní učitelky, a to zástupkyně ředitele Jana Závadská a metodička prevence Martina Krotilová. Podle nich škola, ve které se vyučuje třeba strojírenství, textilnictví, elektronika nebo třeba informační technologie, velmi dobře drží krok s rychlým vývojem technologií.
1: V všech našich technických oborech, nebo hlavně v těch informačních technologiích, asi s tím masivním teďko rozvojem a nástupem umělé inteligence, tak tam to je asi nejmarkantnější. A jak jsme říkali, no, klobouk dolů vlastně před našimi odbornými vyučujícími, kteří na to dokážou jako
2: reagovat
1: a jsou schopni ty naše žáky připravovat neustále jako kvalitně a výborně na to, co se děje v tom oboru.
2: Dokážou se třeba ty studenti nebo studentky i nadchnout? Už jste třeba měli takové studenty, že opravdu jsou nadšené z toho oboru a baví je to? Nebo tam jsou někdy třeba, že se nedostali na jinou školu?
3: Já bych řekla, že většina žáků a žákyň jsou jako nadšení a věřím tomu, že i naši učitelé a především teď ti odborní jsou tak skvělí, že vlastně jim předávají tu lásku k tomu oboru a že pokud je podle mého ten odborný učitel natchne pro ten předmět, tak vlastně ten student nebo ten žák je ztracený a věřím tomu, že u nás se to neděje. Že od nás vlastně odcházejí žáci a žákyně, které chtějí jako dál vlastně ten svůj potenciál, který ta škola jim vložila, tak chtějí dál rozvíjet a chodí vlastně dál na univerzity, pokračují ve studiu a nebo jdou právě rovnou do těch firem.
2: Vy máte úzkou spolupráci s libereckou Tůlkou, máte to takřka za rohem.
3: Ano, já myslím, že to je pro nás vlastně největší instituce tady v libereckém kraji, která nás podporuje i v tom, že vlastně nejvíce žáků a žákyň tam chodí na ty povinné praxe, které právě v tom druhém a třetím ročníku musí absolvovat.
2: Tak vy máte také určitě i zajímavé vybavení na vaší škole.
1: To se taky, je tam velká snaha vlastně, která je často úspěšná, to aktualizovat vlastně v té potřebě toho vývoje. Takže teď, když jen tak jako na mátku spolu nějaké roboty a vlastně automatická linka a strojírenská dílna, kovárna, multimediální ateliér a všechny možné prostě záležitosti a vybavení, které jsou tam k dispozici těm žákům. A určitě jsem na spoustu věcí ještě zapomněla. Takže myslím, že ta škola je v tomhle tom ohledu vybavená jako velmi bohatě a dobře.
3: A ještě vlastně učitelé, vlastně především ti odborní, neustále chodí na proškolování právě s těmi novými roboty, s těmi novými technologiemi, aby to dál mohli předat právě žákům a žákyním naší školy. Takže si myslím, že opravdu to jde ruka v ruce, jde to s těmi technologiemi a opravdu se snažíme reagovat na ty trendy, na tu změnu jak v myšlení těch žáků, tak i změnu těch technologií a tím, že prostě ten svět jde dopředu. A to fakt velké dík těm našim kolegům, především těm odborným.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Českým rozhlasem Liberec stále příjemné, byť tedy pozdní úterní odpoledne. A ve dní v kraji pootevřeme také sportovní okénko. Florbalisté Liberce si v uplynulé sezóně zajistili příslušnost mezi elitou až v baráži a to byl důvod, proč měli nejkratší pauzu v historii. Do okamžiku, než se znovu sešli k přípravě.
1: Bylo to nějaký 2 týdny a hned jsme zase nastoupili zpátky, takže to bych řekl, že jiný, ale jinak je to vlastně stejný, jako to bývá normálně.
2: Uvedl k přípravě golman Petr Chlad. Kádr libereckých florbalistů se v létě obměnil, včetně jednoho návratu z elitní švédské soutěže.
3: Ještě vezmu od juniorů Jáchym Frons, Tomáš Radosta, který jsou vlastně kluci ročníku 2009 a myslím si, že vážně promluví buď do toho, aby hráli, nebo aby vytvořili tlak na hráče před nima. Největší letošní vlastně posila Kuba Fax ze Švédska, který v podstatě změnil tvář toho týmu. Potom vlastně Ondra Pužman a Filip Radhouský, což jsou mladí kluci, jeden ze SKV, druhý ze Sparty. Myslím si, že oba posílili nás na postu útočníka.
2: Přiblížil změny jeden z trenérů Matěj Klucho. V Liberci platí, že šanci dostávají v mnoha případech mladí hráči. Oproti loňské sezóně je prý ale kádr starší.
3: Hodně těch kluků, co vlastně s námi byli loni a říkali jsme to mladý tým, tak pokračuje. Takže jako v průměru ten tým vlastně ostaršil, asi ne o moc, ale hlavně já myslím, že v tom fotbale ani nejde nutně o ten věk jako kalendářní, ale o to, kolik ty hráči prostě mají odehráno. A my budeme těžit z toho, že ti hráči, i když u nás jsou třeba mladí a jim 19, 20, 21, tak některý z nich budou hrát třeba už třetí, čtvrtou sezonu v Superlize a to si myslím, že je to, co dělá rozdíl.
2: Hlavně se mužstvo chce vyhnout tomu, aby až do posledního okamžiku bojovalo o setrvání v nejvyšší soutěži.
3: Určitě, to je téma vlastně celého týmu a bylo teďka vlastně na soustředění v podstatě omílaná věc, že vlastně chceme pracovat ještě lépe, abychom se tomuhle vyhli. Myslím si, že ten kádr je složený dobře i těma příchodama, o kterých jsem mluvil, tak věřím tomu, že jsme silnější než v loňské sezóně a ukážeme to.
1: Určitě jsme vlastně získali zkušenosti z toho, co jsme zažili minulou sezónu, protože ta baráž samozřejmě je to těžký tady to zažít, ale tím, že jsme si ji prošli a zvládli jsme ji, tak by nám to mohlo strašně moc pomoct a tím jsme nabrali ty zkušenosti. Plus hlavně jako příchod Kuby Faxy, tak to je zkušenost sama a jakoby to už do té kabiny nám přidává nějakou zkušenost a určitě se o něj můžeme opřít a bude to další element, který nám může pomoct k zápasům.
2: Navázal Petr Chlad. Do nového ročníku Superligy tým vstoupí v sobotu 12. září na palubovce úřadujících domácích šampionů z Mladé Boleslavy. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Pavel Petr měl tedy poslední slovo v dnešním dni v kraji v Českém rozhlase Liberec, ovšem rozhodně to nebylo jeho poslední slovo dnes v podvečer. Zhruba za 40 minut vás vezme s magazínem Vlakem Libereckým krajem, kromě jiného, do rumunského Banátu. Předtím všem pořad Úžasné životy, kde bude Naďa Konvalinková vzpomínat na Květu Fialovou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to stíží administrativu. O prázdninách zemřel na silnicích v Libereckém kraji jeden člověk, v loni jich bylo 6. Valdorská mateřská škola v Turnově nemusí po 15 letech odmítat zájemce. A zítra čekáme opět hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která dnes začala platit. Doteď měli na starosti celou podporu obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím celý proces zjednoduší, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek. Pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Úřad práce bude posuzovat sociální a příjmovou situaci žadatelů, tedy splnění podmínek pro zařazení do evidence osob v bytové nouzi a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
0: Úřad také povede evidenci těchto bytů. Podle Svazu měst a obcí ale kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. To Ministerstvo práce odmítá. Při dopravních nehodách zemřel letos o prázdninách v Libereckém kraji jeden člověk. Vloni ve stejném období bylo obětí 6. Tragická nehoda se stala večer 5. srpna na silnici 1/38 nedaleko Bezdězu. Obětí byl motocyklista ve středním věku. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtu České tiskové kanceláře se za červenec a srpen stala v Libereckém kraji 862 nehod, meziročně o 101 víc. Při nehodách se dalších 9 lidí těžce zranilo, 260 a dva jich bylo zraněno lehce. Celková škoda přesáhla 62 milionů korun. Valdorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu. Její kapacita se díky tomu navýšila na 75 míst. Poprvé po 15 letech tak mateřská škola mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, jak říká ředitelka školky Petra Šafrová.
3: Ale to jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Tak budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
0: V Libereckém kraji jsou další dvě valdorfské mateřské školy v Semilech a v Rovensku pod Troskami. Česká republika letos zažila druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo.
1: Počasí.
0: Večer bude nejprve polojasno, později čekáme velkou oblačnost a výjimečně i slabé přehánky. Ochladí se na 13 až 10 stupňů. Nad ránem se oblačnost začne zmenšovat a bude znovu polojasno až oblačno. Kolem zítřejšího poledne se ale zase začne zatahovat a odpolední teploty stoupnou mezi 21 a 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/38 mezi obcí Obora a Doksy jsou na železničním přejezdu rozsypané dlažební kostky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec. Úžasné životy.
4: Květa Fialová podle Nadi Konvalinkové.
5: Zdravím všechny posluchače pořadu Úžasné životy. Dnes budeme vzpomínat na Květu Fialovou. A vzpomínat bude Nadia Konvalinková.
6: Já jsem schopna udělat cokoliv, kdykoliv, ale i v situaci nesmírně vážných, že jsem byla u pana Vericha, já jsem byla v Kolíně, že a měla jsem takový manželství, který jako se nevyvedlo. A prostě co teď, bytová nouze, a tam byla paní, oni hlídali starý hřbitov a řekla, my máme volnou márnici, už jsem brala věci a bydlela jsem v té márnici asi 3/4 roku. Ten klid na tom hřbitově, to bylo něco tak krásného. Já byla v márnici úplně šťastná. No a pak mě hned rozvedli, když jsem řekla, že bydlím v márnici. No a tak to bylo vážně.
5: Co tě neporazí, to tě posílí. To bylo její heslo.
7: Sním, že přijde on mého srdce šampion.
8: A proč bych tím šampionem nemohl být já? Duck Batman, majitel po čertech prosperujícího podniku Trigger Whisky Saloon. Proč?
7: Sním o muži, který by mě učinil jinou, lepší.
8: Pá, sny.
7: Tak teprve poznám, co je to láska, ten svatý cit. To je tutovka.
5: Při sledování filmu Limonádu Joe mě naprosto okouzlila, protože tam byla skutečně úžasná tornádo Lou. Vlastně počkat, teď já jsem ji viděla ještě ve filmu Princezna se zlatou hvězdou. To bylo úplně první, kde hrála takovou tu ledovou milovnici koní, že? A s těma svýma nádhernýma očima. Prostě tak byla pro mě taková, jakoby taková ledová krása mi přišla.
9: Buďte vzácná, paní má, v naší zemi vítána.
7: Díky. Je mi velkou ctí, že vy, princi, vítáte mě.
9: Povězte, jak se vám líbí zámek náš a naše země?
7: Nevím nic o vašem zámku. Nedívám se na zemi. Okouzlená jsem však zcela.
9: Čím?
7: Vašimi stájemi.
5: Přišla mi taková nedostižná, jakoby hodně nedostupná a vlastně poprvé jsem se s ní mohla setkat při natáčení filmu. Adéla ještě nevečeřela, ale my jsme tam neměli žádnou společnou scénu, takže paradoxně já jsem se daleko dříve než s Květou seznámila s jejím mužem, režisérem Pavlem Hášou, který se mnou, když jsem byla ještě v Plzeňském divadle, tak si mě vybral a natočila jsem s ním takovou televizní inscenaci Čert na zemi. A Květu jsem poprvé osobně potkala, když jsem dostala takovou rozhodující nabídku do městských divadel pražských, když se mi povede po představení, takže dostanu angažma a to bylo v Komorním divadle Hra Eduarda Petišky Loupežnice. A tenkrát Květa právě s Pavlem Hášou mě přišli před premiérou oba pokopat, přinesli mi kytku a nějaký dáreček a takže takhle jsem se s Květou seznámila osobně poprvé. Naštěstí teda jsem se do městských divadel díky této roli dostala a hned moje druhá hra byla Tři Alberti a slečna Matilda, kde Květa Fialová hrála hlavní roli slečnu Matildu a já jsem hrála takovou její rozvernou neteř. Takže se zkoušelo, poznal jsem její úžasný humor, její skvělé herecké umění a hlavně, když bylo po premiéře, tak se na mě podívala a řekla, patříš do mé řeky a od té doby jsem vlastně patřila do jejich rodiny. Samozřejmě, že člověk ke všem těm starším kolegům přistupoval s velikou úctou a samozřejmě s ostychem, takže když mě nabídla tykání, tak jsem samozřejmě druhý den přišla a vykala jsem zase a dělala, že se urazila, že se mnou nemluví, že si toho nevážím. Já říkám, když já nějak nemůžu ještě, musím si na to zvyknout. No ale potom vlastně, že byla velmi přátelská, vstřícná, takže ten ostych rychle pominul a musím říct, že každá návštěva u nich doma prostě byla neuvěřitelná, protože jak Pavel Háša, tak je tam měli neskutečný smysl pro humor a prosmáli jsme se večerem a pak jsem k tím začala jezdit na chalupu, kterou mají v Chřibské, takže vlastně to už jsem opravdu byla v rodině. Tam měli na zahradě, vybudoval Pavel takový jako ostrůvek z kamení, kde byl jakoby plotýnka a krb a tam se odehrávalo veškeré dění mimo kuchyň, protože tam se grilovalo maso a vlastně se sedělo a popíjelo. A první rok si pamatuju, že Pavel mě poprosil, že jsem s ním zasadila plot. Bylo to z takových keříků a do dneška ten plot tam roste a už takovej hodně ty keře, ty už mají silné větve a oni to pravidelně přistřihují, takže Zuzanka mě nedávno poslala fotku, jak plot vypadá. Takže to už uplynulo opravdu snad 40 let nebo jak dlouho. Plot přátelství, to je pravda.
7: Gert,
10: Zde jsem mu naposledy hrála jeho ukolébavku.
11: Ukolébavku?
10: Jinak by neusnul. Zde byl jeho oblíbený koutek. Zbožňoval vůni květin. Jen tohle po něm zůstalo.
11: Prosím?
10: Ano. Nic než obojek.
11: Gert byl... pes?
10: Ano. Jen on mě chápe.

0: tak to, že bych si vážila nějaké své role, to bych jako říct nemohla. Jsem se spíš bála, vždycky jsem vyděšená, když se potom vidím, ale upřímně řečeno jsem všecko dělala strašně ráda, protože buď byla ta role krásná, nebo tam byl milej kolega, nebo tak, mě strašně záleží na tom, i když v divadle bylo třeba obsazení, tak se dívám, kdo tam hraje, jestli tam budou lidi, který mám ráda, protože s nima budu trávit dost dlouhý čas a to je pro mě strašně důležitý, takže vždycky u těch rolí mám vzpomínku na režiséra, na tu atmosféru, která tam byla.
1: Já vzpomínám nejvíc, protože to byla poslední a myslím si, že to bylo moc hezké představení Manžel pro Opalu, to jsme spolu hráli v divadle u Valšů. A tam to přátelství bylo, protože jak už se známe, tak vlastně to jsou dvě přítelkyně, o kterých to je. Takže to bylo tak, si myslím, pravdivý a tak nám bylo spolu dobře. Och jo, ještě jedna hra, ale to bylo něco příšerného. To se jmenovalo Kilokagátie a ne Rychlokurs dokonalé harmonie. To bylo v divadle ABC a tam hrála právě Květa, Stella Majová, Stelinka Zázvorková, prostě všechny ty nejstarší dámy divadla a přijeli jako na takový kurz, kde se měli omladit a já jsem byla vedoucí toho kurzu a předcvičovala jsem a právě jsem do nich lila ten optimismus a všecko. A Lojza Švehlík tam hrál tenkrát školníka. No, pamatuju si to jako dneska, že to bylo tak strašné a tak hrozně jsem se styděla. Dámy si z toho dělali legraci samozřejmě, ale prostě to nebylo představit. Takže opravdu jako musím přiznat, že před každým představením jsem s Lojzou šli a museli jsme si dát panáka, aby jsme to představení přežili. Tak to je taková horší vzpomínka. A Květa to zase brala se svým. No a co? Hlavně, že jsme spolu a že se užijem. No. Jí si pamatuju vůbec nejvíc ze hry Harold a Maud, kdy hrála Maud. Hrála jí třikrát. Hrála jí v městských divadlech pražských za režie Ládi Vymětala s Filipem Blaškem, který hrál Harolda. A pak jí hrála v Mladé Boleslavi a pak jí ještě hrála s Pepičkem Kubáníkem se svojí takovou poslední životní láskou v Uherském Hradišti. A všechny ty tři mód byly skvělé. Já teda pro mě byla nejlepší v tom divadle ABC.
0: Pro mě teda je velikým svátkem, že můžu hrát Harold a mód. A ta mluví tak krásně. Říká ty věty, které si já myslím celý život, tak to je takový štěstí veliký. Ne? A tak mě nikdy nenapadlo, že bych to já mohla hrát, samozřejmě. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych já to bych si chtěla zahrát a abych se styděla před osudem teda tohle si pomyslet. Tak to ne, buď něco přijde nebo ne.
1: Byla velmi přátelská a dalo se s ní na všem domluvit, že prostě jsem nemusela si brát servítky, se říká, hele, tohle mi nevyhovuje, pojď to zkusit jinak, nebo tady v tom mi není dobře, já bych třeba to zkusila, říká, zkusíme. Takže nebyla dominantní v tom, že by člověka nějak jako přikazovala do něčeho, do čeho člověk nechtěl nebo se v tom necítil dobře a byla velmi kontaktní, čili to bylo z očí do očí. A to je pro mě u herectví velmi důležitý. Ona měla takový, byla mimo prostor čas, já nevím, jak to vyjádřit, ale prostě ona si kde si lítala, ona si tak lítala jako jak v životě, tak i mně to přišlo někdy v některých rolích na tom jevišti.
0: Mám takový pocit, když jsem na jevišti, když se mi to tak podaří, že neexistuje nic, že tohle je ten můj život. Že tady žiju, že nemám rodinu, že nejsem v Praze, nemám kocoura nebo psa. Nic. Že tohle je ono. A párkrát jsem měla ten pocit, že to je ona, že když pak odejdu, tak jako, že jsem umřela. Že už to není, že najednou už ten život té bytosti, kterou jsem hrála, že vlastně odešla, není. A když mám ten pocit, že to je právě ten jediný můj život, tak to je takový krásný pocit.
1: My jsme pak teda už hodně zadlouho, kdy už jsme spolu sehráli spoustu věcí. Například jsme hráli hru, kterou režíroval právě Pavel Hálša, Čtika k večeři. A tam jsme hráli s Libuškou Švormovou, Václavem Postráneckým a s Květou. No a to prostě byl úžasný komediální zázrak, musím říct, že jak ten Vašek nás inspiroval všechny, tak my jsme mu velmi krásně sekundovali. Ta hra se hrála snad 18 let. Já jsem velmi jakoby stydlivá spíše v tom projevu, nebo prostě než se v něčem zabydlí, mi to trvá. Když to květa prostě tady rázně, ta prostě do toho šláple, zkusí špatně, tak zkusí jinak. Ale já vždycky opatrně to, takže prostě se, že mě naučila nebát se prostě zkoušet. Nebát se prostě být i špatná, protože jako z toho se může i něco narodit. Jo. A v životě mě naučila se umět chránit.
0: Ze začátku samozřejmě jsem byla nešťastná některé věci, protože se mě nenapadlo. Člověk mladý je blbej, nebo já byla jediná blbá, že nějak to za mě musí vyřešit někdo jiný, ten osud. Tak jsem byla nešťastná z takových blbostí. Zahazujem jisté pro nejisté, znáte tyhle všechny věci. A pak jsem si uvědomila, že vždycky je vina oběť, teda já. I když někdo mě velmi ublížil, měla jsem být připravená samozřejmě. No tak pak jsem do toho vplula a řekla jsem si, je to všecko v mých rukou, je to moje vina nebo moje štěstí, tak to je. A za každý trápení jsem vždycky vděčná, protože jestli mě něco naučilo, poučilo, tak je to trápením, kterým jsem prošla, a proto je moje heslo, čím horší, tím lepší. To je dar.
1: Existovala velká důvěra. I když zase, protože Květa byla vyhlášená hlasná trouba, takže ona neuměla udržet tajemství. A takže jsou věci, které já bych jí prostě nesvěřila z toho důvodu, že bych nechtěla, aby tato věc zrovna kolovala ve všech kuloárech. Takže v něčem jsem si před ní musela dávat pozor. U Květy neexistovalo, že může být taky milosrdná lež. Ta prostě říkala všechno na rovinu. A jsou věci, které já prostě bych opravdu si myslím, že nejsou důležité říkat. Jo, že člověk má v určitém momentě prostě pomlčet, ale Květa tohle neznala. Si pamatuju situaci, kdy se hrála nějaká premiéra a ona přišla v ABC do šatny a říkala, byli jste příšerný, ale všichni. A Boba Švan se tenkrát zeptal, a já taky, ty jsi byl nejhorší.

0: My jsme hráli s paní Brejchovou takovou dramatickou věc, Dobrou noc, mami, a jeden, to jsme na Ungeltě hráli, a to je tam blízko, ten malý divadlo, jeden pán spal, tam krásně spal, a my jsme hráli, a pak Jana přišla po konci, říkala, ten pán spal, já jsem říkala, Jano, jsou lidi, kteří trpí nespavosti, prášky, jak jsou nezdraví, tohle. Představ si, že my uspíme člověka, je něco krásnějšího. Když to je dar, no tak pochopila, že mám pravdu.
1: Když jsem nastoupila do toho angažmá, když jsme spolu hráli, tak jsem byla nějaká, to asi nějaká smutná, nic z toho nedělej, půjdeme ke kartářce. Ta ti řekne všecko. Takže takhle začala naše pout po těchto kartářkách. Takže ta první, ta byla v takovém sklepním bytě v Nuslích, nevypadalo to tam vábně. Ta paní taky zvlášť nevoněla a vyložila nám, že brzy umřem a okolo nás, že taky všechno pomře. No, teď jsme se plazili z toho sklepního bytu a Květa byla celá bílá, já jsem plakala a na náměstí bratří synku se na mě Květa takhle podívá a říká, a nic si z toho nedělej, já zítra zavolám jinou a ta bude optimističtější. No a byla. Takže pak jsme opravdu absolvovali, vždycky přišla, že má úžasnou, která všecko ví a všecko řekne, takže jsme absolvovali spoustu těchto dám a bylo to moc zajímavé. Taky, jak jsem jezdila k ním na chalupu, když jsem tam přijela poprvé autem, ona byla nadšená, že jsem autem a říkala, to je báječný, pojedeme do Německa, protože to bylo blízko Žitavy, v Německu jsou slevy. Já říkám, kdy to nepojedeme, já nemám marky, to nevadí, já ti půjčím. Já říkám, kdy to nepojedeme, protože já nemám pas, to nevadí, pojedeš na Zuzančin. To byla Květy dcera a já říkám, kdy to nejde a z kuchyně se ozval hláč a Káčo, pitomá, zavřu tě až z Černáš a jeli jsme. Teď jsme přijeli na ty hranice, tam ten pohraniční Květa strolovala v okýnko a říká, je paní Fialová, jedete do Německa, jsou tam slevy, víte co pan Háša? No vůbec si nevšim, že za volem tam sedí někdo úplně jiný, než koho má v tom pase. Takže jsme prosili, no vidíš, to je báječný, tak jsme nakoupili ty svetry za 3 marky a boty za 4 marky. A Květa říká, vidíš, to je báječný a tam, když se takhle podíváš, tam je takový mostek a ten, když přejdeme, tak tam už je Polsko a tam mají koše za 50. Já říkám, je to takhle, když sedím za volant, tak si nikdo nevšimne, že jsem trošku kulatější než ta Zuzanka na té fotce, která byla v té době úplně hubenoučka a droboučka. Říká, nevadí, řeknu, že jsi před porodem a šli jsme. No já jsem prošla hranicí 4x na cizí pas a nikdo si toho vůbec nevšiml.
0: No on se furt o mě bojí. Já když jedu na zájez, furt si myslím, že někde během života furt někde natáhnu zobák. Já lžu, protože on se bojí, to dělám kvůli jeho zdraví. Když jedu na zájezd, protože on nezná zeměpis, kdybych řekla, že jedu do Tokia, tak si myslí, že to je v Kolíně, že jo. Takže já mu řeknu, jedeme tady jenom kousek a jedu do Žďáru. No a tak dále, tam jsem dostala infarkt, ještě jsem ani nezačala hrát, už mě vezli do Nového Města a tak pak mu volají, že tam, pak jsem tam 6 neděl ležela, no pak řekla, vidíš, si lhala, no to je kvůli němu, že kvůli mužské musíme jim lhát, aby byli šťastní.
1: Vždycky v zimě, prostě v lednu, kdy divadla mají takovou větší pauzu, tak jsem si řekla, že Květa byla workoholička, která opravdu neuměla zastavit, tak jsem se o ní bála, protože měla 5násobný bypass, srdíčko a takže prostě se si říká, musí si odpočít, vždycky si mě někam odvlekla. Nejdál jsme byli asi v Tunisu, v Egyptě, na Kanárských ostrovech několikrát. No, ale to domovená nebyla, bych řekla pravdu, že ona v 7 ráno lup kafe na stole, pak mě hnala na snídani, tam mě naložila na talíř a když jsem to nedojedla, tak mě řekla, že v Africe lidi hladovějí, umírají hlady a že prostě nespím nic, nechám si taky to nadávat, mě nebudeš, ty budu si nadávat já. No a pak mě hnala po tom ostrově nebo prostě po tom areálu a hnala mě, takže ne, že bychom se zastavili, tamhle kytička, tamhle motýlek, ne, šla s takovým generálským krokem, prostě ona byla opravdu velká chodkyně a já jsem se za ní koulela úplně vyřízena. No a když to takhle pokračovalo celý ten pobyt, tak jsem si příští pobyt řekla, že takhle to nepůjde. A vzala jsem ještě jednu kamarádku, která s Květou chodila a já jsem mohla konečně vzít detektivku a přečíst si ji, nebo prostě odpočívat si, jak si dovolenou představuju. Na lehátku, slunice a podobně.
0: Vlasy, vidíte, mám šedivý, kroutěj jsem jako lidožroutovi, tak to jenom umeju. S tlamou si natírám tímhletím Lenienskou z lékárny. To je taková, dřív stála 4,20, teď stojí asi 18 korun, to mám na půl roku krabičku. Umeju se mejdlem, natřu se lenianskou ráno a večer. Sem tam jsem cvičila a mě to nebaví. Já si připadám jako takový blbec. Takhle ležím, cvičím, kocoura mám v ksichtě. Tak mě to připadá připitomněli. Tak nic, tak chodím, nic. To no, já nevím, já noc nic nedělám. Tak čumím.
1: Milovala každou svou vrásku, každou šedinu. Říkala, že sahař je báječná věc. Já teď čím dál, když přicházím do let, tak s ním jako v mnohem nesouhlasím, ale ona prostě každou tu nemoc vítala a milovala. A dokonce, když měla chřipku, no já si ty bacily, já si s nima udělám mejdlo, já jim vařím čajíček a pak si spolu prostě vyřádíme a oni tím pádem jako mě mají rádi a prostě zase jako rychle odejdou tím, čím víc lásky já jim dám. Člověk nikdy nevěděl, co je pravda, co je nadsázka, ale právě třeba, když jsme chodili na takové povídačky naši Kačky, jsme to říkali, do domovů důchodců, tak ona vlastně těm starším lidem dodávala neskutečnou energii a neskutečnou sílu s tím, jak říkala, že se musí žít každý okamžik, že prostě vlastně nikdy člověk neví, jak dlouho tady bude, jak to má vyměřeno a proto prostě žít s radostí a naplno a vážit si každýho dne a všeho a každá zkušenost, kterou potkáme, je vlastně zkouška a my tou zkouškou musíme projít a i to stáří je zkouška a čím lépe a s optimismem budeme brát každý den, tak tím lépe to zvládneme.

0: já strašně ráda jako chodím, ale jdu třeba stokrát po jednom místě, ale vždycky je to jiný. Vždycky si člověk myslí něco jiného, nebo jdu s někým, že jo, a povídáme si. S Naďou mám příhodu. Ta nerada chodí, no, nebo proto jsme byli na Kanárech asi dvakrát a ona je zoufala. A já si mi říkám, no Naděnko, nemyslí si, já umřu dřív než ty, já už tam galaxie to volí tam všecko, už to budu vědět, mapy budu mít. A ty nemyslí si, ona říká, já chci pak ležet na obláčku. Já jsem říkal, ne, už zabudu těkat na rakev, vstávej a už bude turistika hezky. Tak už se ona, a pak říkala, ježiš, ona se bojí teď. A říká, my jsme dlouhověká rodina a teď se bojí, ta se bude, že já budu mrtvá, se bude bát umřít, že už ji budu tahat někde tam. A je miliardy galaxií, no. Vlastně to je pak čedok zadarmo.
1: Měla velký bolesti zad, Zuzanka jí vezla do nemocnice a oni řekli, že tam žádný nález není a to už byl infarkt. A velmi rozsáhlý. A potom, když, myslím, že byl nějak i bezvědomí a pak prostě propukl ten Alzheimer, no. Moc mě to trápilo, myslím si, že si tohle nezasloužila. Byly to 4 roky, jak pro tu Zuzanku, pro nás všechny vidět jí takhle odcházet. A, protože už nemohla být doma, byla v Alzheimer centru a on takhle odešel i její manžel Pavel Háša, zatím jsme jezdili se do Kobylis a to období potom, aby nebylo prázdno, tak vlastně s tou láskou, s tím zamilováním, který ji potkalo na konci života, tak si vlastně zpestřila život, ale tohle si nezasloužila. Tak se si říká, kdyby si jí býval Pán Bůh vzal už při tom infarktu, že by to bylo milosrdnější. Ale my jsme za ní jezdili, jak to šlo, vždycky jsem nějakou partu sehnala, všichni její kamarádi a střídali jsme se a bylo krásný, že ona tam potkala pana Vericha. Tam chodil pán, který byl zarostý, fousatý, měl ty malinký očička usměvavej a opravdu prostě to byl obtisk Vericha a ona vždycky ahoj Verichu a on ahoj Květo, takže tam měla svého Vericha. Já jsem byla, že si našla teda jako i v tomhletom období něco, co prostě jí těšilo. Nepřišlo mi, že by byla smutná, že by to brala to, jak to šlo, jak to bylo prostě. Přestože už to vědomí bylo někde jinde. Bylo zvláštní, že měla takovou ctitelku, která prostě seděla skoro na každém představení a Květa už to potom začala považovat za stalking, protože už jí furt jí psala dopisy, byla vždycky v první řadě v prostředku, nosila jí dárky a Květa už najednou to považovala prostě za obtěžování a prostě pak už jí jako prostě nesnesla, jak jí jednou vynadala a řekla, nezlobte se, nechte mě, já to není příjemné. A nakonec, když skončila v těch průvodnicích, tahle paní za ní chodila každý den, vozila jí koláče, dělala jí džusy, prostě freše a vozila jí s tím vozíkem na procházky. Střídala i Zuzanku, která prostě, protože vlastně učitelka ve škole umění, tak toho času tolik neměla, i když chodila za ní stejně každý den, ale prostě, když nemohla, tak vlastně jí podala informace, co s Květou. Takže takový zvláštní příběh ke konci života.
0: Víte, my se narodíme, já to tak vidím, a dostaneme duši a ta je plná semínek. Semínek z vaší rodiny nebo takhle a darů od těch nahoře. Já neříkám, že je tam jeden, ten by to nezmák. Tam jich je víc, ty anděle a tak. A teď vám dají nějaký nadání určitý. A vy potom musíte udělat všecko pro to, aby se vrátil, až odchází z té rozkvetlou louku, ne úhor. Někdy se koukám, říkám, bože, co oni asi vrátějí.
1: Ještě musím říct, že když odešla, tak Zuzanka hledala urnu, do které by maminku dala a líbila se jedna firma, která vyrábí urny, do které se dá s tím popelem i troška hlíny a dá se tam semínko. A když se ta urna dá do země, tak se pak rozpadne a z té hlíny vyroste strom. Takže ona jim volala a říká, prosím vás, já bych od vás pro moji maminku Květu Fialovou potřeba urnu. A mi říkali, Zuzanko, prosím vás, teď tohle před lety byl nápad vaší maminky a my to od té doby děláme. Tak se kruh vlastně uzavřel.
2: S dalším dílem seriálu Úžasné životy skončilo vzpomínání Nadi Konvalinkové na Květu Fialovou. A kam se vydáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Tentokrát budeme cestovat do rumunského Banátu, kde nadšenci z Českolipska už 15 let organizují populární kulturní festival. Uslyšíte nejen o speciálně vypravovaných festivalových vlacích z Prahy do Oršavy, ale také o oblasti Banátu, kde žije česká menšina. Hostem v pořadu bude nejprve Roman Hruza z klubu železničních cestovatelů, poté fotograf a člen turnovského klubu Přátel železnic Českého ráje Martin Veselý a nakonec novinář Radek Bartoníček. Já

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes vydá na dalekou cestu až do rumunského Banátu, to protože právě tam se vydal speciální vlak na tento hudební festival, který pořádají nadšenci z České Lípy. My si ale budeme povídat s Romanem Hrůzou z klubu železničních cestovatelů, a protože on o tom vlaku ví vlastně hodně. Tak nejprve se zeptám, jaká je tradice vlastně těch vlaků, které dováží fanoušky právě na festival Banát.
3: Ta cesta byla docela krkolomná k tomu, než vzniklo to, že tam vypravíme takhle nejdelší vlakovou soupravu v Evropě. Štěpán Slaný jako zakladatel a ředitel festivalu měl už v roce 2015 první myšlenky o tom netrápit se na těch předspaných dálnicích a jet vlakem. Tak na divoko prostě zajel na generální ředitelství Českých drah na nábřeží do Prahy a tam prostě řekl, já chci vypravit nejdelší vlak do Banátu, do Rumunska, s kým můžu mluvit. Tak ho prostě vypoklonkovali, že nikoho takového neznají, že to neumí, tak se tam přes podatelnu vrátil znovu, opět se mu řeklo, že tam vlastně mu neumí poradit, až mu jedna vlastně známá poslala kontakt na někoho, kdo se mu ozval a řekl, hele, my to umíme, ale jsme z RegioJetu, jestli to nevadí, no a takhle mu vlastně RegioJet postavil první soupravu v roce 2016, což vlastně nevystačilo, takže se musel nakonec i přes ten RegioJet domluvit s Českými drahami, což se dozvěděli až zpětně, když bylo všechno objednaný a upečený, takže tam asi padaly i trošku hlavy.
2: Co ten současný vlak, který se vydal směr Banát, směr rumunská Oršava, výjížděl z pražského Holešovického nádraží, zamířil až do Rumunska. Kolik měl vozu a jak třeba dlouhá byla ta souprava?
3: Technologicky nám dovolujou přepravní podmínky 16 vagonů. I s mašinama je to zhruba 500 metrů délky, takže i tak vlastně už máme problém s posledními zastavit upečení. Nicméně naši cestující jsou instruováni, fanoušci to znají, takže nastupují přesně dveřmi z těch nástupišť. Ta souprava už jsme vychytali vlastně, že je tvořena nejen standardními béčky zelenými s otvíracími okny, je tam i restaurační vůz, jsou tam spací, lehátkové vozy, letos jsme tam poprvé měli taneční velkoprostorový vůz.
2: A je asi zřejmé, že návštěvníci Banátu jsou nadšení, protože už tam vlastně, řekněme, trošku načichnou tu atmosféru.
3: Je to tak, nejen tou hudební atmosférou, ale je taková vlastně tradice a zvyklost, že každý napeče, navaří, udělá jeho chlebíčky, jednohubky, takže v tom je i taková soutěž, navař, upeč, přines, a pak je tam taková jako hromadná degustace a výměna těchto dobrot, který si tam vlastně ty lidi přináší. Plus nově tam máme partnera vlastně Stezky z lásky a ty tam mají stage nebo takový prostor, intimní prostor pro navazování kontaktů.
2: Dá se zmínit, kolik třeba lokomotiv se během té jízdy vystřídá na tom vlaku?
3: Tak z Prahy vlastně to jede s Fírou a první mašinou na kraj Maďarska, čili Československo, potom to přepřáhne na další mašinu a jede to Maďarskem a poslední mašina je rumunská, takže Temešváru je to do Úvrati, takže tam se ještě vlastně dost posunuje, a taková nepříjemná novinka je, že vlastně od příštího roku se zavře poslední úsek trasy Temešvár-Oršava, protože i v Rumunsku modernizují a zrychlují tratě, takže se tady bude vlastně 5-6 let narovnávat trasa a bohužel to znamená, že letos jsme se s vláčkem rozloučili a uvidíme, co organizační štáb festivalu v čele se Štěpánem Slaným vymyslí a přinese pro příští ročník za alternativy dopravy.
2: Říká Roman Hrůza v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Už za pár minut se do Banátu vrátíme.
4: Jaro, léto, podzim, zima.
5: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

is that?

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v rumunském Banátu. To proto, že si budeme povídat s Martinem Veselým, který i s objektivem vlastně mapoval celou tu atmosféru. Martin Veselý je z klubu Přátel železnic Českého ráje, tak má k vlakům samozřejmě blízko. Jaká očekávání si třeba měl od vlaku, který se vydal do rumunského Banátu?
1: Tak Banát Express už mám v povědomí delší dobu, jak jsem se tady dozvěděl, tak od roku 2017. Vím, že 2 roky zpátky ho snad na území České republiky táhla dokonce i parní lokomotiva, takže to určitě se dostalo mezi mé nějaké širší povědomí. A když přišla možnost vydat se na Banát, tak u možnosti dopravy bylo jasné, že zvolíme vlak.
0: Co tě zaujalo třeba na tom vlaku, protože to není obyčejný vlak?
1: Není to obyčejný vlak, je to vlak mimo klasický jízdní řád a ať už vezmu složení soupravy, kdy jsme měli takřka historické vozy, ne přímo historické, ale vozy, které pamatují pravidelnou vozbu zhruba 40 let zpátky, tak i to bylo takové zpestření, protože v dnešní době už máme moderní vozidla a vlakem se zavíracími okny už se člověk sveze málo kdy.
0: Kromě toho na tebe určitě zapůsobila i atmosféra v samotném Banátu. Co ta atmosféra toho festivalu?
1: Já jsem překvapen, co tady kluci z České Lípy a okolí byli schopni vytvořit, protože ano, je to 15. ročník, už s tím nějakou dobu pracují, ale tady to okolí, příroda i ta atmosféra toho festivalu, to okolí tomu strašně dodává a jezdí sem, nebo aspoň jsem tak pochopil, že sem jezdí lidi, kteří fakt chtějí to tady poznat, chtějí si to užít, takže tady nenarazíte na nějaké prudiče, ale opravdu je tady uvolněná atmosféra, lidi se přijeli bavit a je to tu úžasné.
0: Kromě toho samozřejmě také výlety, co bys doporučil někomu, kdo by se třeba do Banátu vydal, protože jsme byli na 2 výletech.
1: Absolvovali jsme například výlet k soutěžce a do jeskyně přímo v ústí Dunaje, kdy začátek výletu byl cestou, kterou bych přirovnal stezce Slovenského ráje, kdy se šlo pár

0: byl na horu Traskavec a musím říct, že někteří si sáhli, myslím si, na své dno, protože není to úplně začátečnický výlet, ale myslím si, že to stálo za to nahoře, kdy člověk vystoupal bezmála 700 vejškových metrů na 4 kilometrech, jestli se nepletu, tak ten výhled pak právě na údolí Dunaje, na tu rumunskou i srbskou část, protože Dunaj tu půlí vlastně hranici, tvoří přírodní hranici, tak pak ten výhled byl naprosto parádní.
1: Říká Martin Veselý v této části povídání v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Do Banátu se vrátíme ještě za pár minut, a to při povídání s novinářem Radkem Bartoníčkem.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v rumunském Banátu. Radek Bartoníček, novinář, je mým hostem, se kterým si budeme povídat na závěr dnešního vydání. Je aktuálně CZ, ale vlak asi patří do tvého běžného života. Jezdíš hodně vlakem.
1: Miluju vlaky. Naprosto miluju vlaky. Tím, že jsem z moravského Slovácka, tak vždycky si pamatuju vlaky mezi Veselým nad Moravou, Starým Městem a Brnem. Protože když jsem byl menší, tak tam jezdili ty tetičky, strýci, vozili prostě různé zvířectvo, zemědělské produkty a obrovsky si povídali, jo. Já jsem to miloval. A samozřejmě vím, že se ten život jako proměnil. Vím, že řada lidí už dneska ve vlaku si jako nepovídá, ale pořád, když sednu v Brně na vlak a jedu směr to Uherské Hradiště nebo Veselý nad Moravou, pořád jsou tam lidé, kteří si chtějí povídat. A pro mě vlak je naprosto nejoblíbenější dopravní prostředek a jestli můžu přiznat, tak já mám obrovskou slabost pro pendolino.
0: Dokážeš v tom vlaku pracovat?
1: Ve vlaku se mě pracuje nejlíp, protože já vždycky si pro sebe říkám nebo svým známým za prvé, že se tam skvěle pracuje, protože člověk se opravdu může soustředit, že nemůže nikde z toho vlaku utéct, tím pádem opravdu se soustředí jako na tu práci. A za druhé, já si myslím, že vlaky jsou opravdu jako galerie, protože když se podíváme z vlaku v české krajině nebo když řeknu v moravské krajině, pořád ty pohledy jsou jako nádherné. Navíc to člověka strašně jako inspiruje, ne? Protože když třeba člověk přemýšlí nad svým životem nebo co by jak udělal a sleduje tu krajinu a sleduje samozřejmě i lidi a navíc ještě já mám moc rád to. Já si myslím, že Česko, nevím, jak je to v zahraničí, a Česko a Morava, že často u těch kolejí ty lidé ještě pořád to mají takové jako starodávné často. Jo, že tam vidím jako ty dvorky, vidím tam prostě nasazené jako ovocné sady a všechno to prostě působí fantasticky.
0: Musím se tě také zeptat, jak jsi užil cestu vlastně do rumunského Banátu, kde jsme společně v jednom kupé cestovali a samozřejmě celou cestu bylo o čem si povídat.
1: Je to náročné. Je opravdu, neřeknu nic nového, je úplný základ, s kým člověk prostě cestuje v tom kupéčku. Já jsem měl štěstí na to, že jsem cestoval prostě s tebou, s Martinem, se svým kamarádem Staněm Důvkou a ještě s náma byla, že jo, dvojice lidí ve středním věku a je důležité si jako vyhovět. Myslím, že se člověk jako moc nevyspí a když se ráno jako probudí, není jako úplně na tom dobře, ale podle mě, co je velice důležité, že je nádherné, když se člověk ráno probudí a už svítá, jo, protože já mám strašně rád, když jako vychází jako sluníčko, probouzí se nový den, vždycky zatím cítím, že dostáváme šanci prožít jako další den a potom musím říct o tomhle nostalgickém vlaku to, že já bych s ním jezdil třeba už jenom proto, že se dali stáhnout ty okýnka, jo, prostě mít stažené okýnko, dívat se do krajiny, vlasy samozřejmě vlají, člověk prostě je jako v takové jako fakt euforii, to je bomba a ještě musím říct jednu věc, že my jsme jeli vlakem nostalgický vlak a já jsem si povídal s tím pánem, co vlastně jako by se podílí na tom, že ty vlaky je možné si objednat, nebo prostě pán, který měl na starosti tu kuchyni i ze svou patrně přítelkyní a oni byli fantastičtí. Zase se ukázalo, že když někdo dělá něco s láskou a my jsme cestovali s lidma, kteří opravdu jako mají k vlakům jako opravdu srdečný vztah, což hrálo obrovskou roli, protože to není jednoduché. Člověk musí mít jako dobrou náladu, když ji nemá, tak to musí umět jako by nemůže se naštvat, musí mít pochopení, že to prostě má nějaké překážky. A oni nás jako perfektně obsluhovali, že jo, šli jsme do toho vozu prostě restauračního, ta paní se usmívala, prostě bylo možné tam si objednat jídlo až někdy, samozřejmě dopředu jsme ho měli, ale dlouho do večera a ona ráno už byla nachystaná na snídaně. Prostě bylo to fakt nádhera.
0: Uzavírá dnešní povídání v magazínu a vlakem Libereckým krajem Radek Bartoníček. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Oldřichov v Hájích má znovu vlastní školu. Hodně oblačnosti a teploty do 24 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec, přeje Hana Hopfoglová. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výše dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje odbory, zaměstnavatelé i experti. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem i na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, pokračuje policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
1: Oldřichova v Hájích má od dneška znovu vlastní školu. Před 46 lety ji tam zrušil tehdejší okresní výbor. Se záměrem školu obnovit přišla obec před 3 lety, kdy sousední škola v Mníšku vypověděla Oldřichovu spádovost. Děti tak museli jezdit do Liberce, Chrastavy nebo Raspinavy. Obnovená škola funguje jako malotřídní. Letos jen s první třídou, další ročníky se pak postupně naplní v následujících letech, jak říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
3: Školní vzdělávací program je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre. Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí. Ta pavučina, odkud ty děti budou dojíždět, tak je vlastně do všech světových stran z okolí Liberce.
1: Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva, ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje také zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Počasí. V noci teploty poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude nejdřív polojasno, později oblačno, pršet by mělo jenom ojedinělé hlavně na horách anebo ve Frýdlantském výběžku. Zítra ráno čekáme polojasno až oblačno, kolem poledne začne oblačnost zase přibývat a odpolední teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Po nehodě cisterny je uzavřená silnice číslo 1/10 u Turnova, a to v úseku od sjezdu ze silnice 1/35 až ke kruhovému objezdu ve Vesecku. Dá se to objet přes Daliměřice a Hrubý Rohozec.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: No a když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: a poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za prvý jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21.

0: díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojují, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
2: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
3: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
4: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
4: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
4: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
4: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
4: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
4: Pohádku.
1: Jaká to byla?
4: Sněhurka.
1: Majky?
5: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
5: Moc ne.
1: Takže doma?
5: Hmm.
1: Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
5: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
6: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
6: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
7: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
7: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
8: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
8: Ano.
1: Kde?
8: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře?
8: Mhm.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
8: Ano.
1: Kde to bylo?
8: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
9: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
9: Jo.
1: Jaký to je?
9: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
10: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
11: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy, do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví další dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na zevně.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních, jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského, tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy. Když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevsbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou

0: světlejší vlasy a říkám, ježiš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílejch šatech, takže to bych myslím měla s tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády. A říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace. A možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, že bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, ježiš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslí, bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouci do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s třemi licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběl už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou své pomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže na celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k vzestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje?
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na ně

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykal, říkal, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl, on všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

té, pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek?

0: Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé, žádná napodobenina.
1: That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a

pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukru. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela. Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness! Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. Aneb vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuju za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Zůstí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně nižší třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem plně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice,
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdno, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně,
1: a
0: bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo.
0: No.
1: A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vašíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předem. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Důležitě, už jsem takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dáno.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě děkuju. Přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po 2 letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: No což tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolala se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o učitelích.
2: Já vzpomenu na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se hl netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě, ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klapne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným, když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, to, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to bude veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná tahle to prostě, tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši oši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na tu,
0: jo,
1: na
0: ten
1: životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo,
0: dobře.
1: Tak se všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já jo.
1: To vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla nějak dlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůlu, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zas bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o svý nejmladší, vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla. A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký
1: mám
0: večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás dnes, zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože dneska je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň.

0: A to seš ty. Takže mě každý poznal. Uh-huh. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Uh-huh. Není to už, no ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
1: Aha.
0: A už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
1: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
0: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, mm-hmm. každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Mm-hmm. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval, a teď se podíval na mě uh-huh. a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídní, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
1: Jo.
0: Teď to bylo za 15 let, uh-huh. no všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, uh-huh. protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase mě řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, mm-hmm. držel nás tam za ruku a to a ještě nás tam s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let. Mm-hmm. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Mm-hmm. Se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let a teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli. Mm-hmm. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, a opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů uh-huh. v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
1: Jo.
0: Hmm. Už je to teda málo. Hmm. No jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
1: A byla jste se podívat?
0: Nebyla protože jste s ní. Představte si, že ta škola no. se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
1: Aha.
0: Tady doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila no. a ta druhá byla doma.
1: Jo, no tak to doženete týden, no. není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě. Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
0: Ano. A těší se teda za to šikovný holky. Tak
1: to je těší. Dobře.
0: A teďka mám doma zase vnučku, ano. která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, už šla do 4. ročníku mm-hmm. a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Mm-hmm. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jedničky, tak říkám, no, to není normální.
1: No, tak to jim...
0: Ona se teda na vysokou chce, takže ona, jo, a ten kluk chtěl taky na vysokou, teď maturoval, ten její.
1: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
0: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo, z těch předmětů uměleckých, všechno ona matka. Má nadání, no.
1: Tak to je dobře.
0: Říkám, pochom se, říkám, po babičce, že?
1: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
0: Já
1: děkuju.
0: Tak já se zase jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
1: Budu si těšit zase příště taky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává dobrý večer. Mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Krise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Nítučku, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení. Tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme si učili z dění, jo, potom nejako tu, nejak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo.
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo, namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to jsem se v učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se, to už jsme se neviděli od školy, a jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle je. Se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedným Švorem. Ten teď by byl někde v Chrličích, takže to jsou takové, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, že teď Lotrovin, no. Někdy jsme za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahala za kotlety, jo? Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo? Když nás takhle trestal, pan učitel, no? No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: No. Ale že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. hlavně se nenechat šídit, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat, a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, Jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole. Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: Chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli se věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano. Prostě diplomaticky.
1: No jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího, ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku nás bylo třeba jako v ročníku jenom 8-4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, s který jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No, bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, ty vesnice z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: to jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mívá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Také děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili lebitky.
0: Ano, a, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, tak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumíjou povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už no, je to, já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Který, co jste se ráda učila?
1: Já? Když jste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdily. Tak když někdo tohle, tak na Bibo, že byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: A jsou ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem roční 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, jo. Ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na tu nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je a dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Když přijela
1: s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc, o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jakou mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak doví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jim
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy. Dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju. Takže zdravím do Náchoda.
1: Děkuju všem, dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mě moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní Anička.
0: Jo, tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se nic nehorší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mm-hmm. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum,
0: ano, ano,
1: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic.
0: Mm-hmm.
1: Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla pětitřídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla.
0: Mm-hmm.
1: Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča.
0: Uh-huh.
1: To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko se soudí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím. Uh-huh.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil, s mojí manželkou jsme si tady postavili dům,
0: uh-huh,
1: tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosrzel.
0: Jo, tak to je krásná to věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano, ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano,
1: tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele,
0: mm-hmm,
1: to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: Mm-hmm. No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přeci jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvítovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak

0: dětem i vnoučkům.
1: Dobře, prostě. Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
1: Dobro.
0: Přeji hezkou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem, a to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátele herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především mladá, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v Československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pána, kdo? A on říká, on ne, teďka on píš jaký sporťák, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pána, jak se jmenuje Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno, jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, jo. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Píloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílové rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílové tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

Jak płatku mi szepta zas tam w getu. Tam w getu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ono mě začal řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si prnu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhým stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každému ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky tu hlavičku, ustřih tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem vždycky neřekl ani popel, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si říct, jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A

Dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou, a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.